0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
1: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5.
2: Ano.
1: Možná i 10 korun.
2: Děkuji.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi, tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších voloviny. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Měli jsme aspoň auťák. Teď máme starou Belu.
2: Pořád lepší, než být v base.
1: Stejně nás nemůžou zavřít, i kdyby to všecko prasklo.
2: A co polepšovna?
1: Polepšovna.
2: Na starý kolena se nechat pohlavkovat?
1: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
2: Vilma s tebou čeká dítě? Že Bůh, to jsi to zavařil.
3: Počkej, počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
1: Znoži, trní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržuji kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nedívám na porno jako někde.
3: To dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
9: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
10: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
12: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
15: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
16: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
17: Zprávy.
18: Hezké pondělní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 projedná na dnešním zasedání vláda. Podpořit by mohla i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná také změny u trestných činů proti životnímu prostředí nebo novelu o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Témata jednání odbor komunikace prezidentské kanceláře předem neupřesnil. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájili na konci února USA a Izraela, ve které od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem.
17: Rock Radio. Počasí.
18: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno. Ráno také ještě mlhavo, odpoledne a večer se vyskytnou místy přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě ještě doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na východě a severovýchodě bude místy kolem 13.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
18: V Brně opatrně na Olomoucké ulici, kde se srazily dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
17: Dobré ráno, čumáci! Přenádherný pondělní ráno vám přeje Honza,
19: Anabel
18: a Zuzka.
17: 6:03 v pondělí 18. května. Startujeme další pracovní týden, další dnešní přenádherný vysílání a já tu mám kabáty a žízení. Jak jste o víkendu pili?
20: No, tak já jako každý víkend vůbec.
18: Tak já byla v Plzni, takže hodně.
20: Zuzka to za nás vyvažuje, aby jsme měli tu hladinku v normálu a dodržovali český průměr.
17: Já jsem si právě říkal, proč je Zuzka dneska taková nějaká jiná.
18: Jo.
17: Jako červená otekla.
18: Ne. Jo, super, děkuju.
20: Standard,
18: no,
20: buď to, milej trošku, jakhle připomínku.
18: Klasicky jsem na pondělí nespala ze stresu z práce a z toho, že uvidím své milé kolegy.
17: Myslíš nás?
20: Zuzka se tak těšila na nás dva, že z toho celá opuchla. No, přesně. Co naděláš?
17: Tak přátelé, my vám přejeme hezký ráno ještě jednou, ať vás taky někdo takhle hezky splive po ránu v práci. Pojďme si dát ty kabáty.
0: Rock Radio.

0: Bad Wolves, zlobiví vlci a jejich Sober neboli střízlivý, to je písnička pro Zuzku v 6 hodin a 10 minut na Rock Rádiu. Máme pondělí, doma je posekáno, jaro v rozpuku, sluníčko svítí, tak už to chce jenom hodit nějaký, pokud možno ještě neúplně zkažený, masíčko na grill.
1: To je všechno, to byl ten úvod. Jsem říkal, já ti udělám úvod a pak pokračuj. Přátelé, máme pro vás další rozdávačku a tento týden je to inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 603-1SS. Nevím, proč to je tak divný číslo. Každopádně má 7 programů, který zaručuje vždy dokonalé grillování. Má to automatický senzory, který vlastně změří tu tloušťku masa a nastaví ideální teplotu a ideální čas grillování. Takže vy už prakticky jenom švihnete maso na grill a můžete jít třeba si hulit k bohýnku cigáro. Například.
0: Takže jestli chcete švihat a pak hulit, tak si pište o inteligentní grill Sencor k nám do našeho messengeru na Facebook anebo do vzkazu na Instagram připište telefonní číslo, rozdáváme v 8:30.
1: Jinak, kdo by nechtěl čekat na štěstí, tak tento inteligentní kontaktní grill Sencor zakoupíte ve 123 prodejnách Planeo nebo na planeo.cz.
0: Takže držíme palce, já ten grill nechci, protože by byl chytřejší než já, když je inteligentní.
1: A já nemám zahradu, takže jaký ne, díky.
0: Jdeme dál, Wheatus Teenage Dirtbag na Rock Rádiu právě teď.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: 6 hodin 19 minut, jdeme na pondělní oslavence. Svátek má dneska Nataša, případně Timea. Znáš nějakou Timeu?
2: Ani Natašu.
1: Super. Tak přejeme všechno nejlepší, jdeme dál. Narozky má dneska třeba český herec Karel Roden nebo režisér Zdenda Troška.
2: S Karlem Rodenem se známe.
1: Jo? Mm-hmm. Jezdíš tam na ten zámeček jeho?
2: Ne, ale jezdila jsem s jeho bratrem, jsem dokonce spíjala, oni mají koně, tak jsme měli spolu takovou show a jsou hrozně fajn kluci.
1: Tak dobře, aspoň někoho a jsem rád. Pojďme na oslavence, na muzikanty. Dneska jich tam jak na hodně. 79 let má český zpěvák, skladatel, kytarista, textař Olda Říha z Katapultu. ...53 let americký zpěvák a kytarista Josh Homme z Queens of the Stone Age.

0: 61 let slaví americký zpěvák a skladatel Trent Reznor z Nine Inch Nails. V 68 let by oslavil už nežijící britský zpěvák Paul Di'Anno z Iron Maiden. Sedma 70 svíček má na dortu britský bubeník Bill Bruford z Yes a King Crimson. No a stejných 77 má britský klávesák Rick Wakeman z Yes. Takže je to tvoje.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Poslouchej, já jsem přemýšlel, že bychom spolu jezdili takhle zpívat na dětský oslavy.
2: Já myslím, že ty děti budou nadšený, ty utečou hned mezi futrama, co je to za divnou potetovanou paní.
0: No ty bys jim takhle hezky depresivně zaspívala, já bych jim dal nějaký drogy a byli by v pohodě.
2: Já myslím, že taky, to domluvíme.
0: Tak za chvíli Harley, zatím je to dobrý.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Tak tohle nevyvětrám.
6: Zase všude tolik vody.
5: A to je puch.
7: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
8: Ventilatory.cz.
9: Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
9: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
11: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
12: Vybrat dobrý materiál
11: a vybudovat náš domov.
13: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
14: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
17: Lyže?
18: Happy Sport.
17: Dětské kolo?
18: Happy Sport.
17: Půjčovna?
18: Happy Sport.
17: Servis?
18: Happy Sport.
17: Bazár?
18: Happy Sport.
17: Šťastné dítě?
19: Happy Sport.
17: Happy Sport?
18: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
19: Happy Sport.
7: Už zase nejde internet.
10: A Wi-Fi je pomalá.
7: Ne.
16: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
10: Yes!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
10: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
16: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
3: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
14: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Harley, a zatím je to dobrý, v 6 hodin a 29 minut a pár vteřin. Já jsem právě zjistil, že dneska už je 18. takže jsem gratuloval některým oslavencům, kteří se narodili včera, tak pardon.
1: To vůbec nevadí, zpětně se to taky počítá. Zatím dobrý. Je to dobrý, ale zatím je to špatný, Zuzi, dej nám tam nějaký zprávy.
2: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Rock Radio. Co se děje?
4: Hezké ráno, je přesně 6:30, jsou tu krátké zprávy. Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešli v krajských městech na podporu České televize a veřejnoprávního rozhlasu. Demonstranti v průvodech pochodovali městy, cestou skandovali hesla. Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2707 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, která zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Český reprezentant Vladimír Darida prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu o další 2 roky. 35-letý kapitán Votruků teď dostane volno, aby si mohl doléčit nespecifikované zranění. Záležníkovou případnou účast na mistrovství světa by to ale ohrozit nemělo.
2: Rock Radio. Počasí.
4: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno ještě místy mlhavo, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
4: Nehodu máme hlášenou z D6, pokud jedete ve směru na Karlovy Vary, pozor na 28. kilometru, náklaďák tam skončil mimo silnici.
2: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Steel Panther, Party Like Tomorrow is the End of the World. Pas, jakoby zejtřek byl konec světa. Tak přeložil jsem to dobře?
1: No zesky, Honzíku, nebudeš si dávat nějaký lekce angličtiny?
0: Já myslím, že jo. Jako já, že bych si dal, nebo tobě bych dal třeba?
1: Ne, že bys začal učit malí děti, jak to dělat špatně.
0: Zkusit šušen?
1: Yeah,
0: můžeme.
1: My English is very good and weather is good. Zkusit šušen a pak.
0: Dobře, tak pojďme radši na nějaký hudební téma. Mám tady další hudební dokumentární film, který vyjde už 9. června. Protože včera, 17. května, by oslavil 68 let britský zpěvák Paul Di'Anno, bývalý člen Iron Maiden z let 78 až 81, který nás opustil 2 roky zpátky. A teď přichází o něm dokumentární film Di'Anno Iron Maiden's Lost Singer, čili ztracený zpěvák Iron Maiden, který zachycuje jeho pozdní období života a kariéry. V dokumentu je samozřejmě se spousta archivních záběrů, spousta i povídání různých jeho kamarádů, jako Jamesa Hetfielda z Metallica, Gina Simonse z Kisáků, jsou tam i členové Slayer, Megadeth a Sepultury. Film by měl vyjít 9. června na streamovacích platformách, nenašel jsem na jakých, takže se necháme překvapit, jestli to dorazí k námi, třeba na Disney Plus nebo něco takového. Takže přátelé, pokud máte rádi Maideny a nejenom Maideny se současným Brucem Dickinsonem, o nichž mimochodem teďka je v kinech taky film Iron Maiden Burning Ambitions, Burning Ambition, tam není to se, pardon, množní číslo, tak počkejte
1: tak
0: na 9. června.
1: Těch ambicí mohlo být klidně víc, v pořádku.
0: No, tam hořela jenom jedna, že? Nebo možná jsem si to blbě napsala, nevím. Je pondělí.
1: A to je v pořádku, anebo si zajděte na Jacksona.
0: Nebo, přesně tak, to je taky blízko.
1: Rokový muzice.
0: Taky v kině.
1: To je praděda rokový muziky.
0: Nebo třeba Ďábel nosí pandu 2. To je hezký, to jsem viděl, leka, bylo to fajn. A nyní jdem na muziku, za chvíli do Gáru 66.
2: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
4: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
5: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
10: A 30?
13: Acema.
10: A 40?
13: Acema.
10: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: 7:50, Zuzko, je to tvoje.
2: Mám tady zprávu pro Anabel. 79-letý multimilionář hledá mladší ženu, která zdědí jeho majetek a vilu.
3: Výborně, mám mu napsat, jo, my tím chceš naznačit, nebo co?
2: Můžeš mu napsat, no, docela dobrá partie, mám pocit. Hele, ale jako je problém je, že hledá ideálně do 30 let.
3: No, tak to už jsem 10 let zazený tam, ano.
2: Trošičku, pak by mu měla porodit syna, tak to bys ještě mohl dát, nebo rovnou ne. Dva ideálně.
3: Určitě ne.
2: Má mít řidičák, to máš.
3: To jo.
2: A klidně i zbrojní průkaz, což
3: to taky nemám.
2: Je teda zvláštní dost, jako ty podmínky, ale to je všechno.
3: Tak jako...
1: Hele, už tady googluju, kolik stojí nechat se přešít. Nicméně Google mi píše na to odpověď AI, zkrácení kalhot 150 až 300 korun.
3: Vážně? Tak ten to asi úplně nepochopil požadavek, tyho, co si po něm chtěl.
1: Dobrý, no. Materiály, počívka, lokalita, ty kráso. No tak nic, no tak je to jasný, já už nikdy nikoho nenajdu, protože tady jako konečně smysluplný člověk, který úplně cítím, že by byl moje spřízněná duše, s kterým bych si fakt rozuměl, kdyby nebyl doma zrovna, tak nevyjde to, takže Ani je to tvoje.
3: Jsme říkali, že já nevychovuju v pěti z šesti bodů.
1: Ale to ukecáš prostě opticky, on už bude starý, seniorní, ten to nepozná.
3: A já nechci ale starýho plesnivýho dětka.
1: Ne?
2: Ne.
1: Takže to taky mám u tebe, to nic to ani tam mi to nevyjde. Dobře, tak přátelé, díky, Zuzko, jdeme dál, Rammsteini, Engel, teďko, radši, co, ne?
3: Teď prostě pust to tam.

0: Genesis a jejich Invisible Touch, neviditelný dotek 2 minuty před 7 hodinou raní. I tohle bych mohl s těma dětma na ty angličtině, nebo to možná ne, viď?
1: Ne, neviditelný dotek s dětma, to zní jako to smrdí kriminálem, radši si dáme zprávy.
0: Takže Who Criminal, už za chvíli.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
7: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
8: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
9: Luboši, tyjo, nevíj ho! Nic tím neudělal!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
11: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké ráno, je 7 hodin, jsou to další zprávy. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovaná, teď ji čeká restaurátorská práce. Policie o tom informovala na sociální síti X. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Libereckou podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem jí pohřbít. Pražští radní dnes projednají například návrh nového metropolitního plánu, který má po 27 letech nahradit současný územní plán města. Zabývat se budou taky úpravou plánovaného tendru na dopracování projektu Radlické radiály a na programu je taky výběr zhotovitele rekonstrukce části ulice Národních hrdinů v Dolních Počernicích. Izraelské síly v neděli navzdory prodlouženému příměří opět provedly údery na jihu Libanonu. Podle libanonských úřadů při nich zahynulo nejméně 5 lidí, včetně 2 dětí. Zástupci Izraela a Libanonu se v pátek dohodli na prodloužení křehkého příměří uzavřeného minulý měsíc o dalších 45 dní. Trenér fotbalistů Slávy Jindřich Trpišovský nesouhlasí s vysokým trestem pro Davida Mosese. Nigerijský záložník za surovou hru, jímž důsledkem byla zlomená čelist libereckého Petra Hodouše v úvodním kole ligové nadstavby, dostal ve čtvrtek od disciplinární komise stopku na 8 soutěžních zápasů.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno, ale taky ojediněle mlhavo. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou taky přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě místy kolem 13.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
13: Bouralo se v Českých Budějovicích na Nádražní ulici v Brně, na ulici Terezy Novákové, potom na D6 v obou směrech ve směru na Prahu na 5,5 kilometru, kde se srazily 3 osobánky v levém jízdním pruhu. Ve směru na Karlovy Vary se bouralo na 28 kilometru a v Praze si dejte pozor na nehodu, která se řeší na křižovatce ulic Vinohradská a Jana Žilivského.
4: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Pěkný ráno a bohatýho dětka vám přeje Honza,
1: Anabel
13: a Zuzka.
0: V pondělí 7:03, 18. května, to jsem hezky řekl za sebou, no nic. Rozdáváme, přátelé, až do 8:30 inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 6031 SS. Už chápu, proč ti to nešlo přes pusu vůbec.
1: Tak hlavně, že to není KBG nebo nic jiného.
0: KBG, no, počkej, to je ještě jinak, to je KGB.
1: KGB. Zkrátky nejsou moje parketa. Každopádně to SS na závěr je taky vynikající. Jako, já vůbec nevím, kdo to pojmenovával takhle zkomplikovaně, protože to nemůže být prostě jenom kontaktní grill. No každopádně vy si o něm můžete, přátelé, psát až do 8:30 na náš Messenger, Facebook, Instagram, připsat telefonní číslo. A jinak jsem chtěla říct, že děkujeme našemu grafikovi za krásný snímek, kde vypadáme oba, že máme Downův syndrom a že nás porodili rodiče, kteří byli sourozenci a počali nás Pripyati u jaderného reaktoru. Moc krát děkujeme a posíláme píseň Nirvánu.
0: Já tam vypadám jak Hynek Čermák.
1: Ale sluší ti to.
0: Ale hnusný.

0: Katapulti a jich někdy příště na Rock Rádiu v 7 hodin a 12 minut. Song, který tu opět nebyl náhodou, protože dneska je pondělí, 18. května. A Olda Říha, textař, zpěvák, kytarista a hlavně frontman Katapultu dneska slaví 78 let.
1: To je krásný požehnaný věk.
0: Ano, my jsme tady teďka v pátek, nebo když jsme to hlásili, ano, že kapela 16. května, čili v sobotu. V Lysí
1: měla
0: nad Labem.
1: Rozlučkovej koncert.
0: Ano. Poslední koncert Olda Říha říkal, že si chce dát pauzu, že se zavře do studia, že se bude věnovat nový muzice, že bude psát nějaký nový písničky. A jestli se kapela vrátí, to se uvidí.
1: Tak když píšou novou hudbu, tak vrátit by se měli minimálně s deskou, když už
0: minimálně, jim. Přesně tak. Kapela už oslavila 50 let, měli nějaký Fórum Karlín, ale přitom, že jo, bývalý bubeník tohle jako Hout a taky bývalý basák Jirek Šindelář už na nás koukají z obláčku. A jediný, kde vlastně pravej Katapult, už je jenom Olda, takže si s tou značkou může dělat, co chce, a když řekne, že chce pauzu, tak si ji prostě udělá.
1: Happy birthday.

0: you.
1: Přejeme všechno nejlepší Oldovi, zdravíme ho a posíláme mu Krčenky. Vlastně jeho, ano, britský alter ego, že jo, britský Olda Říha, to je Brian May, Queenie, I Want It All.

0: Hisáci, every time I look at you, pokaždý, když se na tebe podívám, tak vím, že je 7 hodin 22 minut a budeme mluvit o festivalu Rockin, který konečně startuje a s velkou slávou ho vykopneme už tuhletu sobotu 23. května v Českých Budějovicích. A když říkám vykopneme, tak to vlastně nemyslím úplně na sebe, protože mi zase nikdo neřekl, ale ty tam budeš.
1: Ahoj, já jsem Anabel a chtěla bych vás pozvat na Rockin, který proběhne již tuto sobotu 23. v pivovaru Samson v Českých Budějovicích. Budu tam s vámi a budu se na vás moc těšit.
0: To je nějaký dětský festival, nebo co to je, ty vole?
2: Já jsem se nechala inspirovat tady kolegami na pozvánky. Každopádně, přátelé, ano, již tuto sobotu první Rockin, moc se na vás budu těšit, je to v Českých Budějovicích. Poveselíme se tam spolu a tak dál. A chtěla jsem vás nalákat i na stránky rockin.cz. Kluci tam teda, jak si včera zapomněli, dát nápovědu číslo 2, ale během dnešního odpoledne by se měl kdesi v Plzni zjevit 4 lupeny. První nápověda byla pod svícnem je největší tma a druhá měla včera a nevyšla, tak teď píšu Zuzce z produkce, kde se stala chyba, že se někde ta nápověda zasekla, ale já věřím tomu, že během dnešního dne to napraví, že se tam zjeví ta nápověda a vy, co jste z Plzně, tak budete mít možnost ty lupeny hledat. No a kdybyste náhodou nechtěli čekat na to štěstí a že ho najdete zrovna pod tím svícnem vy, tak ještě přímo na stránkách vlastně rockin.cz bude probíhat soutěž. No a my máme jednu pro vás tady v rámci Rock Rádia. Je to jako každý rok stejný, musíte se vyfotit se svojí partičkou, poslat nám snímek nějaký veselý. Samozřejmě, když připojíte nějaký veselý kostýmy a tak dál, tak budete mít větší šanci a poslat nám to na e-mail, který nevím.
0: No, kdybyste náhodou nechtěli lovit lístky do Budějovic, když jste z Plzně, tak napište nebo pošlete tu krásnou fotku vaší party na mail studio@rokovyradio.cz a to do čtvrtka 22. května do 15 hodin. My tu v pátek zase vyhlásíme toho šťastlivce, který pošle úplně nejoriginálnější fotku, takže jestli máte třeba nějaký domácí hrobeso, který jste teďka dělali o víkendu, tak to je přesně to, co chceme.
2: Ano, takže nám pošlete vtipnou fotografii a máme pro vás 10 lupenů, to znamená pro vás a vaše nejlepší kámoše. Takže se těšíme na vtipné fotografie.
3: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: A za chvíli další muzika. Pana Stovky a Čarogej.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
10: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
11: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
10: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
12: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
13: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.pragueboats.cz.
14: Už vím.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
17: Řešení je úvěr od Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit hodně.
17: Řešení je Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
17: Řešení je Acema.
16: A co když potřebuju 20 milionů?
17: Řešení je Acema.
16: A 30?
17: Acema.
16: A 40?
17: Acema.
16: A 50?
17: Acema. Jde to i bez banky.

0: 12 věci s čarodějem na Rock Radio, 7:30.
1: A to znamená, že máme zpoždění a Zuzka musí rychle vyčarovat nějaký zprávičky.
2: Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešli v krajských městech na podporu České televize a veřejnoprávního rozhlasu. Demonstranti v průvodech pochodovali městy cestou, skandovali hesla. Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2700 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, která zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Český reprezentant Vladimír Darida prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu o další 2 roky. 35-letý kapitán Votroků teď dostane volno, aby si mohl doléčit nespecifikované zranění.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude polojasno až oblačno, večer na některých místech je slunečno, odpoledne a večer se ale ještě vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě ještě bude doznívat déšť. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě bude chladněji, tam naměříme kolem 13 stupňů.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D5 se bouralo ve směru na Plzeň na 43. kilometru, na D1 ve směru na Prahu se řeší nehoda na sjezdu exitem číslo 253, potom se bouralo na trase Český Těšín Opava po silnici číslo 11 u obce Vřesina na 276. kilometru a na D6 se řeší 2 nehody, ve směru na Prahu se bouralo na 5.5. kilometru a ve směru na Karlovy Vary na 28.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio.
0: Zuzko, díky za zprávy osvěžující, probouzející a teď si dáme Bad Beast a Here We Are.

0: Here we are, pecka z desky Steelbound od finských Battle Beast dohrál na Rock Rádiu 8 minut po půl osmí. Přátelé, dneska je pondělí 18. května a slaví se den navštiv svoje příbuzný. Pokud máte příbuzný náhodou v Plzni a ne v Pripjati u černobylské elektrárny, tak by tady jsme pro vás měli ještě takovou zajímavou nabídku.
1: No, nemusíte navštívit příbuzný, můžete hledat lupeny na rockin.cz, protože během dneška by se tam měly kdesi objevit lupeny. No a konečně tady máme nápovědu číslo 2, která se tam objevila před pár minutkama. Ta první, ještě jednou zopakuju, byla pod svícnem je největší tma. A další indicie je místo, kde i ti v posledních řadách mají nádherný výhled.
0: Co?
1: No, mám to zopakovat. Místo, kde i ti v posledních řadách mají nádherný výhled.
0: Krematorium.
1: Jako nějaký stadion, no stadion, já už dneska jdu jak jenom pondělí.
0: Takže. A to má být v Plzni, jo?
1: Má to být v Plzni.
0: V Plzni někde
1: pod
0: nějaký výhled.
1: S výhledem.
0: Zuzka byla teďka v Plzni, nebyla tam někde, kde je výhled
1: Zuzi,
0: nahoru.
1: Zuzi, napadá tě něco?
2: Tak napadá mě, že by to bylo místo, kde se ten festiák bude konat, jo, ale v Plzni.
0: Tam bude festiák?
2: Rockin tam bude, třeba.
0: Jo, my se bavíme o Rockinu, já jsem teďko nebyl.
1: To je vidět, že my jsme tady taková fresh parta při pondělku, přátelé, vidíte to, to je čistá lobotom, je v přímém přenosu.
0: Já jsem myslel, že rozdáváme lístky na nějaký kino.
1: Nebo ale během dneška by tam měla být ještě nápověda číslo 3, která by to měla celý objasnit a hledači tudíž budou mít jednodušší cestu k jejich vysněným 4 lupenům.
0: A nápověda číslo 3 je něco jako lístky jsou v Plzni tam a tam.
1: Ne, takhle konkrétní to nebude. Bude to stále hádačka, ale sama jsem zvědavá, protože zatím jsem zmatená k lesní včela s tou.
0: No tak přátelé, vzhůru do Plzně.
1: A jedem?
0: Jo.
1: Já to mám kadeřníka, už bych docela potřela, jsem šedivá, tak já to domluvím.
0: Tak jo, ty to ostříháš, já si to nechám nastřílet. Za chvíli Olympik, dávno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: na sukorady.cz.
1: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Masters of Rock.
8: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
7: Masters of Rock.
8: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
9: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: Sabatoni do pekla a zase zpátky v 7 hodin 51 minut na Rock Rádiu. No, na tom se dá jezdit do pekla třeba na ženský, na koze, na dvou, ne, na jedný koze, nebo na čem ještě, na motorce.
1: Ahoj, já jsem Anabela, chtěla bych nahlásit Marcelovi motokeci.
0: No ty jsi šikovná holka.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Oslavit 30. i 31. narozeniny v jeden den stejného roku, to můžete jen na pražské Markétě. Již po 30. se tam tuto sobotu sjede plochodrážní elita, ale protože v době covidu se jel hned dvojzávod, tak to bude zároveň 31. klání. Polští fandové určitě odezvou Bartka z Marzlika, Kacpera Vorinu, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Příznivci protinožců se mohou těšit na Bradyho Kurce, Jasona Doyla, Maxe Fricka a Jacka Holdra. Švédy reprezentuje nestárnoucí Freddy Lindgren, Dánsko pak Michael Jepsen Jensen a Leon Madsen. Svou českou premiéru si mezi elitou odbyde ukrajinská kometa Nazar Barnický. Důvěrně zná ovál na Markétě naopak Andřej Slebeděv. Z Británie pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta a Dana Bewleyho. Tím 16. do elitní party bude český jezdec Honza Kvěch.
4: Ahoj, tady Honza Kvěch. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat 23. května na stadion Markéta Praha, kde se budu snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu. Budu se na vás těšit na stadionu.
3: V sobotu ve 14:00 zaburácí motory, aby si jezdci v kvalifikaci zabojovali o startovní pozice. Potom vás čeká tradiční autogramiáda, focení s jezdci, předzávodní show a úderem 19. začne závod. Vítěze pak budeme znát krátce po 21. hodině.
2: Rock Radio Motokeci.

0: ACDC a Bold Breaker na Rock Rádiu půl minuty před osmou. Za chvíli další zprávy se Zuzkou, další slušná muzika a taky pěkný ráno pro vás všechny.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz
3: Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
6: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
7: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
6: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
8: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
9: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz
13: Zprávy. Hezké pondělní ráno, krátce po osmé, jdeme na zprávy. Zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 tisíc korun projedná na dnešním zasedání vláda. Podpořit by mohla i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná taky změny u trestných činů proti životnímu prostředí nebo novelu o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Témata jednání odbor komunikace prezidentské kanceláře předem neupřesnil. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Iránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájili na konci února USA a Izrael a ve které od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin 20 minut nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 prodloužení se Slovinskem.
14: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude převážně polojasno až oblačno, večer místy jasno, ale taky se vyskytnou přehánky na východě a severovýchodě. Bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě místy kolem 13.
15: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
13: Na D5 se řeší vážná nehoda ve směru na Plzeň. Na 43. kilometru se srazily dva osobáky, jsou tam aktuálně neprůjezdné dva jízdní pruhy. V Rakovníku se boural na ulici Československých legií. Na D6 se pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru a na D1 se taky bouralo ve směru na Prahu na sjezdu exitem číslo 253.
16: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
14: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, no, čumáci!
17: Že já jsem se úplně tady na tebe koukám, jak tady máváš s tou hůlkou, jak na svatýho víta.
0: Tak to nevyšlo, hůlky. Tak ještě jednou, hele.
17: Dobré ráno, čumáci!
0: Krásný ráno vám přeje arrogantní Honza.
17: Teď jsem přemýšlela, co si dám za přízvisko. Věčně jízlivá Anabel.
13: A ukoptaná Zuzka.
0: Díky. 8:05 pokračujeme v naší krasojízdě. A přátelé, už 8:30 budeme rozdávat inteligentní kontaktní grill Senkor.
17: Je to tak, ogriluje vám jakýkoliv kus flákoty a to hned v nějakých úrovních stupních tloušťky masa a vy si jenom sednete na lehátko a čekáte, až se vám tam mňamka udělá. Takže pište na náš messenger, připište své telefonní číslo a zvedejte po 8:30 telefon.
0: A teď už Dimitri Alijice.

choose.

0: 24. června roku 2040.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tohle byly Hindr na Rock Rádiu se songem Without You v 8:13 k tomu. Je pondělí 18. května, pojďme se podívat na historický okno. To se ti bude líbit, protože jako faninka Nirvány a hlavně Kurta Cobaina seš na prachy. 18. Jsi května.
1: Jsi drzej, kopni ho s Zuzkou, udělí mi prodlouženou ruku, ale ani nedočám.
0: Zuzka, která má 1,30 m, určitě udělá prodlouženou nohu.
1: Ona udělá kung fu pandu, to budeš koukat.
0: Nebo Chucka Norrise, ten už teďka není, tak by ho mohl někdo nahradit.
1: Jeho nástupkyně.
0: Každopádně, 18. května roku 2019 se dražily nějaký krámy po Kurtu Cobainovi, takovej ten garážový výprodej, akorát že vůbec. Svetr, který měl na sobě na posledním focení s Nirvánou, se vydražil za krásných 75 000 dolarů. Jak se ti dívám do očí, tak jsem tam úplně viděl jako strejček skrblík, jak se mu protočili dolary.
1: No já jsem si představila, že když se ti do toho pak pustějí moly, to musíš mít v nějaký neprůdyšný krabičce, tyjo, a uchovávat ho na další generace, aby se mohl prodat za trojnásobek.
0: No v nejmenovaném krámě se švédským nábytkem a kuličkama k tomu, který jsou z toho nábytku, prodávají takovej igelit, z kterýho odsaješ vzduch, tak v tom to můžeš mít ve skříni.
1: Jo.
0: Aby se ti nic nestalo.
1: Proti molům.
0: Proti molům a tak. No ale pozor, ještě vydražili playlist na koncert ve Washingtonu, který byl napsaný na zaplivaným špinavým papírovým tácku, na kterém měl předtím Kurt kus pici k večeři před koncertem. Hádej, za kolik se prodal.
1: No určitě byl taky drahej.
0: 23 000 dolarů.
1: Já bych chtěla říct, že mám doma na chodbě krabici od včerejší pici a vykopávám 150 korun vyvolávací cena.
0: Takže kdybyste, přátelé, někdo chtěli...
1: Pište mi na můj Instagram, tak... Abel Fárová, díky.
0: Přesně tak. Vyvolávací cena, kolik jsi říkala?
1: 150 korun.
0: 150 korun.
1: Abych si mohla dát další pizzu. Ne. Tak začnem na 200, dobře, 200.
0: Tak vyvolávací cena 2. Pište na můj Instagram, já to potom s Anabel domluvím.
1: Teď to je už... pasák tohle.
0: Kaiser Chiefs.

0: Halloweeni a jejich power, neboli síla na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Já tady mám tady další hudební zajímavost pro ty z vás, kdo chodíte na koncerty, což jsme samozřejmě i my dva. Oli Sykes.
1: Já zásadně nechodím na koncerty, když je nemoderu.
0: Dobře, tak mám tady zprávu, Zuzko, pro tebe, chodíš na koncerty?
2: Vůbec nechodím na koncerty.
0: Tak skočte do zdi obě dvě. Tak dobře, tak mám zprávu pro sebe. Oli Sykes, frontman kapely Bring Me The Horizon, ale nepovídej Honzo, v americkým St. Louis dostal mobilem do hlavy. Na konci songu Happy Song ho nějaký fanoušek, což je zřejmě teda krycí slovo pro retard, trefil mobilem přímo do kebule.
1: A jakože to teda nebyl fanoušek, to byl spíš hejtr, když po něm házel mobilem, ne?
0: No, když si koupíš lístek do první řady, tak musíš být minimálně psychopat.
1: No tak když třeba máš si rád, spletl plišáka s mobilem, třeba měl v jedné ruce plišáka, v druhý mobil a splet si ruce, veď, to hned.
0: To je možný, že, no, že vlastně chtěl po něm hodit něco jiného, kalhotky, že
1: někdy
0: jo?
1: Chceš někomu nějakej podat frajer. Kytku a místo toho mu dáš facku, to je prostě raz, dva.
0: To děláš takhle, čau mami.
1: U maminky ne, svých maminku miluju.
0: Já taky. Myslím tu svojí, ne tu tvojí. Každopádně, pozor, jako není to taková sranda, jak to vypadá. Sykes potom fanouškům potvrdil, že utrpěl lehkej otřes mozku, že měl rozmazaný vidění, že ho bolelo zpívání a že se cítil naprosto dezorientovaně, takže kapela musela upravit setlist koncertu a trošku zkrátit i celkovou show prostě. Mm-hmm. Takže koncert sice dohráli, ale zase fanoušci byli ty, kteří to dostali zkrátili. Sežrat, že jo? Mm-hmm. Minulý týden jsme tady mluvili o tom, že Eric Clapton v Madridu dostal po poslední písničce, když se šli uklonit a šli pryč před přídavkem, tak dostal od nějakého fanouška prostě LPčkem do hrudníku, že jo? Mm-hmm. Takže co udělal? No už nepřišel, logicky, mm-hmm, jo? A tyhle ty naprosto retardovaný výlevy prostě pošahaných lidí, kteří na ty koncerty chodí, mají za následek jenom to, že to potom stejně odnesou další fanoušci tím, že budou přísnější a přísnější a přísnější pravidla pro to, aby se snad ten koncert vůbec dostal, budeš procházet ještě horšíma rámama, šacujou ti tam už teď, že jo?
1: Tak v zoo museli taky před ledníma medvědama přidělat elektrický dráty, protože ty lidi chodili tak blízko, že ty noví medvědi, kteří tam teďka jsou, je napadali tak brutálně, že málem roztřískali to sklo, takže museli přidat a půl delší a teď jsem viděl nějakého Einsteina, který do nějakého chudáka nebo je zvířete píchal klackem, takže lidi jsou prostě takový.
0: To bylo v tom Brně. To byl taky dobrý.
1: Nedělej mu, říkám ti, nedělej mu. Dobrý,
0: tak přátelé, pokud prosím vás chodíte na koncerty, tak nic na ty lidi neházejte, jsou to taky jenom lidi a pak je to může třeba naštvat, ten koncert skončí a ve výsledku vám ostatní fanoušci dají do držky. Za chvíli muzika. Škorpíci, no one like you, nikdo tě nemá rád.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
4: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz.
10: Vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi.
12: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
13: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Trenýrkárna.cz.
16: Hej ty,
15: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
16: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
17: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
18: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
19: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
18: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
19: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
20: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
21: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

0: Škorpíci na Rock Rádiu se songem No One Like You, nikdo jako ty, 3 minuty po 8:30, to je na tobě.
1: No One Like You, jako nikdo tě nemá rád.
0: No, jak jsem to předtím tak přeložil, no tak není, ale naštěstí ten pán, co vozí vždycky toho 5letýho syna, co říká, on to zase přeložil špatně, tak teďka asi nejedou, nebo nevím.
1: No, tak možná se ještě ozve, každopádně máme docela čas na sport.
0: Ne, na hokej.
1: Na hokej, to je jedno. To je sport, ne? Tak čo to je?
0: Co, Zuzko, ty na to názor k tomu nějaký,
2: jo,
0: taky,
2: jako
0: když
2: sport,
0: se o tom bavíme?
2: Jo, jako sport, bude hokej asi, no, asi myslím.
0: Jako
2: takže...
0: asi určitě?
2: Jo.
1: To je zase děláš chytrýho, radši mlč, táto, radši mlč.
0: Tak se na tu parádu pojďte podívat.
3: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
4: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin na 20 minut nastoupí proti Švédsku a pokusí se učinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5. V této sezóně český tým prohrál se Sevařany na turnaji Karjala 1-3, na švýcarských hrách 0-5 a na českých hrách 2-4. Jenom na švédských hrách v Ängelholmu byli Češi triumf 3-1. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Do něj z 8členné skupiny projdou 4 nejlepší celky.
3: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
4: Na D2 opatrně ve směru na Brno na 9. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. V Českém Krumlově se bouralo na ulici 5. května a na D5 opatrně ve směru na Plzeň na 42. kilometru se řeší nehoda.
5: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.

0: Trautenberg, když už tak už, na Rock Rádiu 9 minut po 8:30.
1: Mobily do ručky, jdeme volat.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
10: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
11: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
10: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
12: Stavebniny Dech přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dech platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na Dech.cz.
13: Vidíš to?
14: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
14: Co?
13: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
14: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
13: U nás si vybere úplně každý.
14: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
13: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
14: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
14: CZ.
16: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Potisk, trička, bilabel, CZ.
0: Je 8 hodin, skoro 43 minut, my rozdáváme inteligentní kontaktní grill Senkor a jeho novým majitelem se právě teď stává Jarda z Chabařovic. Hezký ráno přejeme.
1: Krásné, dobré ráno.
19: Dobré ráno, ahoj.
0: Dobrý ránko, veliký gratulace, my tě zdravíme někam na cesty, že jo?
19: Přesně tak, no, teď jsem za prací směr Roudnice.
0: Jo, to není tak daleko od Kladna. A co pak děláš za práci?
19: Zabývám se bazénama, montáží, technologiem a takhle
0: věcma. Hustý, takže máš svůj vlastní bazén?
19: Takže mám vlastní bazén, ano.
1: Já jsem v Mama o ženě viděla, že tam měl výřivku prostřed obyváku. To bylo docela inspirující.
19: To nemám výřivku, mám venku na pozemku teda taky.
0: Správně, správně.
1: Další, co má zahradu, my jsme jediný dva s Honzou a se Zuzkou, Zuzka má zahradu, takže no, jenom ale my dva nemáme žádnou.
0: Tady Jarda zní, že bychom se s ním chtěli kamarádit, protože kromě bazénu a výřivky má teďko i grill, hele.
1: Ty jo, můžeme se někdy stavit, prosím tě?
19: Hele, jestli budete mít cestu, rád vás tam uvítám.
1: Fakt, jo. Já myslím, že řekneš v žádným případě. Tak...
0: Přesně.
19: Ne, hele.
0: Zatluče. Prosím tě, a máš nějakou paní, manželku, paní, mámu, někomu, komu budeš dělat radost s tím grillem? Děti třeba?
19: No, určitě jako rodině, dětem a tchýni mám ještě vepředu, takže i tchýni.
0: Dokonce, jo, to seš až tak hodnej.
19: No.
0: Nedostane.
19: Nebudu muset, víš co.
1: A tchýně to nebude mít ze strychninem to maso.
19: Ne.
1: Je hodná.
19: Jo, samozřejmě, víš co, my vycházíme výjimečně překvapivě docela dobře.
1: No ty nic jiného ani říkat nemůžeš, takže je nám to jasný, jak když tak pak napiš nějaký vzkazík, až to neuslyší.
0: Takže pro tchýni pěkně ogrilovaný hadr, přejeme dobrou chuť. Jardo, prosím tě, moc si ten grill užij, mělo by být už konečně snad trošku lepší počasí a celý léto budete určitě obědvat a večeřet na zahradě. Pozdravuji od nás rodinu a měj se krásně.
1: Krásný den.
19: Díky moc.
1: Ahoj.
19: Taky, mějte se, ahoj.
0: Hezký den. No a přátelé, pokud vy jste dneska neměli štěstí, tak to buď zkuste zítra, anebo si tenhle ten krásný inteligentní kontaktní grill Senkor a další parády na grilovačku můžete koupit ve 123 prodejnách Planeo a nebo na planeo.cz.
15: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
0: To bylo hezký. A teď už si dáme zase nějakou muziku.
1: Ano, Marilyn Manson, Personální Ježíš.

Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: Tahle pěkná nakladačka od Amarant Digital World nám dohrává 8 minut před 9 hodinou ranní jeden z posledních songů, co si dneska pustíme.
1: Jako vokurka nakladačka?
0: No já jsem si říkal, jestli to jsou rychlokvašky nebo takový ty klasický znojmě. Co myslíš z Indie?
1: To bylo rychlokvašky.
0: Hele, já jsem se tě chtěl zeptat, když jsme tak u té muziky koukala si na, nebo sledovala si Eurovizi letošní?
1: Hele, já už na to nemám, já jsem byla x let porotkyní Eurovize a od té doby, co to nemusím hodnotit, jo, tady za Českou republiku.
0: Kecáš.
1: Od té doby, jo, co to nemusím hodnotit, tak se na to nedívám, že mám z toho doteďka trauma, mě to přijde jako přehlídka bizáru, teda musím
0: Jak
1: říct.
0: Jak ses k tomu dostala?
1: Ani nevím, nějak mě oslovili, no.
0: Jakože řekli, dobrý den, vy vypadáte, jakože byste chtěla být porotkyně v Eurovizi.
1: No ale já jsem dělala pro ten jejich Europortál nějaký tady jako web, víš, že se tam vždycky jako společně s nějakýma dalšíma umělcema se hodnotili právě celosvětově jako ty umělci. Takže jsem si musela vždycky poslechnout jako všechny ty vystoupení.
0: Takže to nebylo jako, že jsi šla v trepkách vysypat koš a oni, ježiš, dobrý den, to je ona, tu chcem.
1: Ne, já tam mám Petra Kobylíka, kamaráda, který vlastně to roky dělá, takže ten mě oslovil. Zdravíme Peťu.
0: Já musím říct, že je docela fajn, že z Eurovize vzešly kapely jako ABBA, která teda není roková, ale miluju ty rokový covery, který potom vyrobili.
1: Já mám ráda ty Italy, který si nikdy nepamatuju, jak se jmenují. I wanna be a da-da, wanna be a gangsta. Jak se jmenují? Zuzi, nevíš?
0: No, ježišmarja.
1: Víš,
0: no,
1: Maneskin,
0: tak.
1: Ty jsou boží. Ty jsou dobrý, jako pár kapel to vyneslo, ale zbytek bych to vynesla jako odpad.
0: A i Lordy vlastně byli, že v Eurovizi.
1: No, před 120 lety.
0: Takže vyšly z toho i nějaký docela dobrý, zajímavý kapely, ale ten zbytek je teda, nevím, zblitek. Jaký jsou předpoklady pro to, abys tam byla. Jako nechat se přešít, napsat písničku, která bude úplně šílená, a pak k tomu vymyslet ještě šílenější show.
1: Říkám, za mě přehlídka bizáru.
0: Tak dík, tak to jsem chtěl vědět. Dáme si zase nějakou normální muziku, tohle je Daniel Landa, Muži spadáky na rok.

0: Věčná muzika. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Toto je...
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovala, teď ji čekají restauratorské práce. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Muž vzal relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Pražští radní dnes projednají například návrh nového metropolitního plánu, který má po 27 letech nahradit současný územní plán města. Zabývat se budou taky úpravou plánovaného tendru na dopracování projektu Radlické radiály a na programu je taky výběr zhotovitele rekonstrukce části ulice Národních hrdinů v Dolních Počernicích. Izraelské síly v neděli navzdory prodlouženému příměří opět provedly údery na jihu Libanonu. Podle libanonských úřadů při nich zahynulo nejméně 5 lidí. Informuje o tom agentura AFP. Zástupci Izraele a Libanonu se v pátek dohodli na prodloužení křehkého příměří uzavřeného minulý měsíc o dalších 45 dní. Trenér fotbalistů Slávie Jindřich Trpišovský nesouhlasí s vysokým trestem pro Davida Mozise, nigerijský záložník za surovou hru, jímž důsledkem byla zlomená čelist libereckého Petra Hodouše v úvodním kole ligové nadstavby, dostal ve čtvrtek od disciplinární komise stopku na 8 soutěžních zápasů.
11: Rock Radio, počasí.
12: Dnes bude polojasno až oblačno, večer na některých místech bude i jasno, odpoledne a večer se ale místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě místy kolem 13.
13: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
12: Na D5 se bouralo ve směru na Prahu u Chrášťan na půltém kilometru. Srazily se tam 4 osobáky v levém jízdním pruhu. Na D1 se řeší nehoda taky ve směru na Prahu na 17. kilometru. Tam jsou 2 osobáky v sobě ve středním jízdním pruhu. Na D1 se pozor ve směru na Brno na 213. kilometru. I tam se stala nehoda a bouralo se taky na D2 ve směru na Brno na 9. kilometru.
14: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokový dopoledne.
15: Tak děkujeme za zprávy, Zuzanko. Můžeš mi to předat.
12: Předávám oficiálně. Ti to oficiálně.
15: Oficiálně mohu se do toho pustit tedy. 3 minuty po 9 hodině, takový čas už jsme neměli hodně dlouho.
12: Dobrý, veď, dneska nemáme spoždění.
15: Dneska nemáme spoždění, dneska jedeme na čas jako České dráhy. Takže děkujeme moc a ty chvátáš na poradu.
12: Ano, já
15: se tady půjdu věnovat našim posluchačům. Takže vám přeju hezký pondělí 18. května a jdeme rovnou na muziku. Máme tady Jimmyho Jamesona si dáme, super, rybičky a teď Papa Roach.

0: Tak tohle byly Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu něco málo po 9:45, takhle při pondělku 18. května a dneska slavíme narozeniny, jednak jednoho oslavence si nechám na příští hodinku, ale teď bych rád připomněl Ricka Wakemana, kterýho určitě fanoušci klasického roku znají, jednak z kapely Yes, ale taky jako hosta a spolutvůrce na albech kapely Black Sabbath, a to od alba Sabbath Bloody Sabbath z roku 1973, který svým příspěvkem změnil poměrně dost, protože zvuk Black Sabbath do té doby byl úplně jiný. Dá se říct, že po volume 4, tedy do roku 1972, ty alba Black Sabbath zněly nějak, a právě potom s přispěním Ricka Wakemana, který spolupracoval s Black Sabbath v těch dalších letech, už to mělo trošku jiný háv, ale neřekl bych, že špatný. Deska Sabbath Bloody Sabbath je naprosto výborná a myslím si, že se Sabbati v tuhle dobu pohli přesně tam, kam měli. Tak ten dneska slaví 77. narozeniny. Jinak jeho syn potom následně spolupracoval s Ozzy Osbornem a vlastně s Black Sabbath taky, kdy fungoval jako koncertní hráč právě na klávesi, takže je tam rodinná přízeň v rámci kapely Black Sabbath, potažmo s Ozzy Osbornem. Tak Rick Wakeman dneska 77. narozeniny a taky si připomínáme rok 2017, kdy v tento den zemřel Chris Cornell. Samozřejmě zpěvák Soundgarden nebo Audioslave, bylo mu pouhých 52 let. No a na to se váže samozřejmě i úmrtí Chestera Benningtona, zpěváka kapely Linkin Park, který v den jeho nedožitých 53. narozenin spáchal sebevraždu. Tak to bychom měli historický okýnko a teď se pojďme věnovat zase muzice. Aleš Brichta, Gamma Ray a dáme si taky Briana Adamse.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pomoc. Nemůžu dýchat.
4: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
7: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek

0: celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

Poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Adams nám na Rock Rádiu v rokovým dopoledni zaspíval o tom, jaký je to cítit se pořád jako teenager, což potvrzuje teorii, že věk je jenom číslo, důležitý je, jak se člověk cítí. A právě o tom Brian Adams na Rock Rádiu právě teď zpíval, ale my se pojďme podívat na sobotu na 23. května, protože v Českých Budějovicích startuje šňůra festivalu Rockin. Já tam tentokrát s vámi nebudu, moderovat bude kolegyně Anabel, ale jinak se můžete těšit na celý tým Rock Rádia. Ale co je důležitý a nejdůležitější, jaký kapely vám zahrajou? Budou to Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. No a my tam jednoho z vás protáhneme s celou svojí partou. Stejně tak jako loni, tak i letos nám můžete poslat fotky svojí partičky na e-mail studio@rokovyradio.cz. No a pokud budete mít štěstí, tak vám věnujeme hned 10 lupenů a můžete do Českých Budějovic vyrazit se svými kamarády. Čas na to máte do čtvrtka 22. května do 15. hodiny. Tam se to pak celý uzavře, no a v pátek v rokovým rozjezdu uslyšíte, jestli jste to zrovna vy, nebo kdokoliv jiný, kdo ty lupeny získal. Takže posílejte fotky, jak jsem říkal, čas do čtvrtku 22. května do 15. hodiny máte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a my se pohneme dál, už za chvíli nás čekají Škvor, dáme si taky Architext nebo Saigon Kick. Muziky je dost, ale taky kulturní typy, protože nejenom v Českých Budějovicích se dějou různý kulturní akce, ale i v dalších okolních místech a na dalších zajímavých kapelách se můžete potěšit a udělat si radost o víkendu, takže si počkejte na kulturní tipy, ty jsou připravený a pak slíbená muzika.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Housebrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz.
7: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
8: Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Acema, jde to i bez banky.
11: Lyže?
12: Happy Sport.
11: Dětské kolo?
12: Happy Sport.
11: Půjčovna?
12: Happy Sport.
11: Servis?
12: Happy Sport.
11: Bazár?
12: Happy Sport.
11: Šťastné dítě?
13: Happy Sport.
11: Happy Sport?
12: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
13: Happy Sport.
14: Rock Radio, co se děje?
15: 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
5: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr, CZ.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, 3 sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
7: Atención, señoras y señores!
8: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
7: Stres.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
7: La Tropical!
8: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
7: Yesom!
8: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
7: Awarashar!
9: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vláda dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit z 350 tisíc na 400 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den koupení. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Ceny ropy dál rostou a stouply dokonce až na nejvyšší hodnotu za 2 týdny. Naděje na ukončení konfliktu v Iránu totiž zeslábly. Nervozitu na trhu vyvolal útok na jadernou elektrárnu ve Spojených arabských emirátech. Investoři se také obávají, že americký prezident Trump bude konflikt dál eskalovat. 20-letá tenistka Nikola Bartůňková se po 8finálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první 10, kterou uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
10: Rock Radio. Počasí.
12: Jdeme ještě na dnešní počasí, převážně oblačno až zataženo a pokud ještě někde bude pršet, tak opravdu jenom doznívající déšť, jinak teploty mezi 13 až 17 stupni Celsia.
13: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
10: Rock Radio. Doprava.
12: Krátký info ještě z našich silnic. V České Lípě se bouralo v ulici Purkyňová, tam je nehoda 2 osobních aut, která tam překáží v provozu, ale měli byste projet bez držení. Trochu větší komplikace očekávejte v Plzni v ulici U Prazdroje, tam se srazilo osobní auto s tramvají. Je to teda průjezdný s opatrností, tak tam taky počítejte s omezením. Tak jezděte dál, opatrně, ať se nic moc extra nestane při pondělku a přeju všem šťastnou cestu.
14: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz.
10: Rock Radio.
15: Fotbalový dopoledne s Kamilem Drábem.
12: Máme 4 minuty po 10. hodině, pondělí 18. května, rokový dopoledne a s vámi je Kamil. Já vás zdravím, už v předchozí hodině jsem říkal, že jednoho oslavence si nechám do týhle 60 minutovky a stane se tak za chvíli, protože slaví narozeniny jeden z mojich velkých hudebních hrdinů a to je Olda Říha. Tak si samozřejmě dáme katapult, zaspomínáme a popřejeme takhle na dálku Oldovi všechno nejlepší k jeho narozeninám, ale ještě předtím si dáme Gány, taky Airborne a na začátek tady mám pro vás hymn.

Katapult a starý desky hrajou dál. Píseň z roku 1986, inspirovaná smrtí Jirky Schillingera, se kterým se Olda Říha znal, samozřejmě z kapely Františko Ringa Čecha. Byl to dokonce on, který na něj upozornil a právě na něj zaspomínal na albu, který letos slaví 40 let od svého vydání, tak doufejme, že se povede s Oldou popovídat o téhletý desce, tak jak to děláme v rámci album Měsíce. Každopádně my jsme si zahráli Katapult z toho důvodu, že Olda Říha dneska slaví 78. narozeniny a já bych mu chtěl přes éter Rock Rádia popřát všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě spoustu skvělý muziky do dalších let, protože Katapult beru jako jednu ze svých top kapel, nejenom domácí scény, mám je moc rád, dokonce album, který jsme si teď připomněli, Rock Deluxe, tak je moje nejoblíbenější pravděpodobně, stejně tak s albem A co rock'n'roll, protože tyhle ty dvě desky jsou naprosto parádní a skvělý. Samozřejmě se mluví o tom, jaký Olda je. Já musím za sebe říct, že s ním mám jenom tu pozitivní zkušenost. Znám se s ním osobně, byl tady i na rozhovoru. Konec konců rozhovor si můžete poslechnout dodatečně na našem webu rokovýradio.cz v sekci podcast a nebo třeba i na našem účtu Spotify. A musím říct, že je to fajn člověk, který...

0: prostě má rád jenom pořádek. A protože dneska je bordel ve všem, tak se ani nedivím, že se občas chová tak, jak se chová. Já mu to schvaluju. Každopádně, jak říkám, Olda dneska slaví narozeniny, taky se mluví o tom, že nehraje na kytaru tak, jak by měl. Ale já si myslím, že to je relativní. Důležitý je, že hraje tak, jak katapult potřebuje, a můžu říct, že teď, když jsem byl na koncertě 3. března na můj svátek se podívat ve Fóru Karlín, tak katapultu to hrálo luxusně. Skvělej playlist, parádně zahraný všechno, výborný zvuk. Musím říct, že jsem si to moc užil. A mrzí mě, že katapult v současné době vyhlásil pauzu a že se vlastně neví, kdy se vrátí zpátky, což je škoda, protože si myslím, že jak ukázalo Fórum Karlín, kdy bylo vyprodáno, že o tuhletu kapelu zájem je. Takže ještě jednou Oldovi všechno nejlepší k narození nám a budeme se těšit na jeho návrat, na jeho comeback. Pojďme si dát Toutou, dáme si taky Turbo anebo Black Sabbath na Rock Rádiu.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
11: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
12: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
13: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov-sulicka.cz.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokeji, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Já vím, že se změníš, tak zní česká verze skladby Changes od Black Sabbath, kterou jsme si teď na Rock Rádiu dali 5 minut před 10:45 a postarala se o ní Pavla Kapitánová. Respektive takhle, postarala se o ní vlastně tenkrát ústřední duo kapely Arakain v roce 1995, a to Aleš Brichta a samozřejmě taky Jirka Urban, který na album Nevěřím taky přispěl právě touhletou skladbou a samozřejmě složil hudbu a podílel se na produkci. Tak taková je anabáze skladby, kterou můžete slyšet na Rock Radio Stage, protože tam se věnujeme převážně české hudbě. A právě i tahleta skladba v české verzi od Pavly Kapitánový, Já vím, že se změníš, je součástí playlistu Rock Radio Stage. Najdete ho jednoduše, stačí si dát třeba www.rockradiostage.cz nebo případně třeba na radia.cz si najít stanici Rock Radio Stage, zapnout a už to pojede. A můžete poslouchat muziky český tedy až do Aleluja. Jenom v této hodince můžu říct, že jsme oslavovali narozeniny Oldy Říhy, takže zazněl Katapult, ale zazněli tam třeba i Krucipisk, Kern, Imodium, Citron, Hudba Praha a spousta dalších, Valda Gang a tak dál. A samozřejmě tam máme i zástupce světové hudební scény, takže se tam věnujeme i kapelám z míst, kde se samozřejmě mluví převážně anglicky, a třeba zástupcem té celosvětové scény tam před chvílí byly Clash, který zazněli naživo. A taky třeba Halloween, protože tyhle ty zástupce té světové scény na Rock Radio Stage, jak jinak, slyšíte pěkně živě. Takže si to klidně nalaďte, poslechněte, zhodnoťte a třeba vás to bude i bavit, pokud si budete chtít užít pořádnou dávku české muziky. No a nejenom český, ale i československý, protože to se týká třeba i kapely Iné kafe, kterou na Rock Radio Stage slyšíte pravidelně a uslyšíte ji za chvíli i na Rock Radio. Dáme si ráno, pak přidám Five Finger Punch a dáme si třeba i Aerosmith.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
11: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
12: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
11: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
13: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
14: Bolka Fest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
15: Bolka Fest 2026.
14: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
18: magickou rokovou operu Malý princ.
17: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
18: Ve středu 27. května od 18 hodin.
17: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
19: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
20: Atención, señoras y señores!
21: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchov.
20: La Tropical!
21: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
20: Yesom!
21: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Více na www.latropical.cz.
20: Awara Shar!
22: Ahojte, ja som Radko z kapelíny Kafe a pozdravím všetkých poslucháčov Rock Rádia.

0: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
7: vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
9: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Pohodové dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. České školy dál omezují používání mobilů. Ministerstvo školství rozeslalo do škol dotazníky. Z průzkumu vyplývá, že omezení přispívá k aktivnějšímu trávení přestávek. Pro omezení mobilů jsou asi 4/5 rodičů, informuje o tom Česká televize. Evropská unie plánuje opatření pro snížení závislosti na čínských dodavatelích. Připravuje pravidla, podle kterých by evropské firmy musely klíčové součástky nakupovat od nejméně 3 různých dodavatelů. Nová pravidla by měla dopad na podniky v několika klíčových odvětvích, třeba v chemickém průmyslu nebo ve výrobě průmyslových strojů. Bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková se vrátila k závodění. Po mateřské pauze si na extralize družstev v Ostravě připsala výkon 53 metrů a 54 centimetrů. V prvním startu od předloňského září absolvovala jen 3 pokusy a slavila vítězství.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě počasí, dneska bude převážně oblačno až zataženo, ještě možná nějaký ten déšť, který bude doznívat z víkendu, ale jinak už by to mělo být bez srážek a hlavně teploty mezi 13 až 17 stupni Celsia.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
1: Rock Radio. Doprava.
2: No a jak nám to jezdí při pondělku dopoledne? Modřínová v Hořicích na Berounsku, tak tam je hlášená nehoda 2 osobních aut na místě policie, která nehodu šetří. Počítejte tam s omezením. V Přerově si dejte pozor v ulici Čechova. Tam se taky srazily 2 osobní auta. Překáží to v provozu. A ještě pojďme do Zlína v ulici Štefánikova. Tam se řeší nehoda 2 osobních aut. Dokonce na komunikaci je sklo. Takže tam počítejte s omezením a s malým zdržením, protože se to tam právě teď šetří a řeší. Tak, pevný nervy a v pořádku dojďte, šťastnou cestu všem přeju.
4: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Tak jdeme na oběd, samozřejmě na ten elektrický, který vám má udělat radost a třeba vám i, co se týká muziky, udělat radost v rámci toho, že ji můžete někomu poslat a uděláte šťastného třeba vašeho kolegu v práci nebo kohokoliv jiného kamaráda, někoho z rodiny. Prostě máte možnost si napsat o jakoukoliv píseň k nám na Facebook do zpráv a nebo na náš e-mail obec@rokovyradio.cz, tedy o jakoukoliv, kterou znáte z našeho vysílání, nebo pokud to tady budeme mít, tak není problém vám to zahrát. V příští 60 minutách je to na vás, Kamil Dráp je s vámi, váš šéfkuchař a jsem připraven to všechno plnit až do 12. hodiny, ale samozřejmě taky vám pustit něco ode mě. A při dnešku si dáme Nirvánu. Máme 3 minuty po 11. hodině a elektrický oběd na Rock Radio startuje právě teď.

Tak tohle byla Nirvana na Rock Radio v elektrickém obědě, otevřela nám dnešní 60. minutovku vašich přání a to první dorazilo od Matouše a Romana, kteří píšou, že by chtěli poprosit zahrát Sunrise Avenue, Hollywood Hills a to je všechno a děkujou za to. Tak tady jsou Sunrise Avenue.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu, samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání, a mejdy jsme si dali na základě vzkazu, který zní takto. Ahoj, zahrajte mi prosím pro parťáka Patrika něco od Maidenu a není smutný a jde mu práce od ruky. Velký dík, napsal Lukáš. Ahoj Kamile, zahraj do Dobřejic pro Vojtu něco od Debustrolu. Děkuji, Jitka napsala. Tak si pojďme dát Svět, co zatočí s tebou.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
7: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

Rockstar a Nickelback na Rock Rádiu v elektrickém obědě něco málo před půl dvanáctou a tuhle tu skladbu si přála slyšet Monika. Luca píše, že by chtěla slyšet Race Against a píše tady, že by to měla být skladba Make It Stop.

Tak tohle byli Whitesnake na Rock Radio, který chtěl slyšet Jarda. Já tady mám před sebou další přání a to je od Petry, která zdraví a chtěla by slyšet novou píseň od Mira Šmajdy a to skladbu Lavina. Já ji tady mám připravenou, jenom ještě připomenu, pokud jste neslyšeli rozhovor s Mirem minulý týden, takže tuhle tu píseň budete moc slyšet v rámci jejich koncertního playlistu s kapelou Terapie, která zahraje v Záhlenicích, myslím, že tuto sobotu od nejsem si jistý, 15. hodiny v rámci festivalu, který tam proběhne. Takže Miro tady říkal, že tahle ta píseň, i když je v rámci jeho solový tvorby, takže speciálně zazní právě i v setlistu kapely Terapie. Takže jestli chcete slyšet naživo, tak určitě na ně vyražte. Bude to, řekněme, taková ojedinělá možnost, protože Terapie potažmo Miro Šmajda solově moc nehrají. A co se týká koncertního turné, tak to se plánuje až na příští jaro. Takže těch možností, kdy tuhletu píseň slyšet živě, moc nebude. Ale teď si pojďme dát v éteru Rock Rádia.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Toto je?
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
11: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
12: trenirkarna.cz.
13: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
12: trenirkarna.cz.
14: Housebrand Café per favore?
15: Si, signora.
16: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera.

Battle Beast na Rock Radio v elektrickém obědě a tahle ta muzika byla od Libora. My jdeme pomalu do finále, protože už nám času moc nezbývá. Každopádně mám tady ještě přání od Petra, který píše, že by chtěl nechat zahrát Rammsteiny pro tým Dars a hlavně pro řidiče Mikeyho, který nás veze do Německa na nový projekt. Díky, váš posluchač Petr, jak jsem říkal. Takže Petře, Rammsteiny tady mám připravený, dáme si pak ještě In Excess, o který si píše Bára, a tím je to pro dnešek definitivně uzavřený, protože víc už se nám sem toho nevejde. Já se omlouvám na všechny, všem ostatním, na který se nedostalo, bohužel, zkuste to příště nebo třeba dneska po 18. hodině, kdy startuje Rok na přání. No a ve 12 hodin už se na vás těší s rokovým porazem Dan, a teď jdeme na ty Rammsteiny. 1, 2, 3.

0: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: zprávy.
1: Příjemné pondělní poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Předposlední květnový týden přinese do Česka oteplení a taky více slunečného počasí. Teploty se postupně vyšplhají ke 20 stupňům, pořád ale musíme počítat s občasnými bouřkami. O víkendu pak naměříme až letních 25 stupňů. V Británii sílí hlasy volající po návratu do Evropské unie. Bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeming oznámil, že chce kandidovat na předsedu laboristické strany a nahradit tak stávajícího premiéra Keira Starmera. Uvedl také, že Brexit byla obrovská chyba a země by se měla do unie vrátit. 20-letá tenistka Nikola Bartůňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolina Muchová se vrátila do první desítky, kterou teď uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D5 se na trase Praha-Rozvadov je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, protože tam nepůjde z nás pevná krajnice. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A je pár minut po 12. hodině a začíná první rokový voraz tohle týdne s Danem. Já vás zdravím, rokeři. No a já mám pro vás takovej tip, jestli už vám dlouhodobě někdo vadí, nebo vás furt otravuje, nemůžete se ho zbavit, tak mu půjčte peníze, on vás už otravovat nebude a určitě se vám neozve. No a my jdem k hudbě, já vám pustím Hammerfall, Vypsanou fixu, anebo Avenged Sevenfold. Tak jdem na to, pojďte.

0: to byly Evanescent. A my se půjdeme podívat na český fotbal, kde vrcholila skupina o titul a na dálku se to rozdával Hradec, který hrál se Sláví doma a Plzeň hrála doma s Jabloncem. Jablonec musel vyhrát a Hradec taky. No a tím pádem, aby zůstali v pohárech, pardon, jsem tady to, ještě jednou, Hradec musel vyhrát, takže přijeli 3-1 Slávy. Na Slávě nepřijela s plným kádrem, pustili tam kluky, který nehráli půl sezóny, takže tam hráli kluci jako náhradníci, ty se moc neukázali, bohužel, takže dostali 3-1, byl to hezký zápas, já jsem na to koukal. No a horší to bylo v Plzni, kde Plzeň vyhrála 5-0 a Jablonec dostal 5. No a já tady klukům pustím takový úryvek, protože to se k ním hodí, jak tam dostali terca studa, jako ve skupině o titul, teda, no, ve skupině o titul. No, takže ne, 5 ne, ale bohužel kluci dostali, tak snad uvidíme v tom poháru, co hrajou ve středu, protože ve středu se hraje finále poháru, hrajou s Karvinou, tak ještě můžou vyhrát účast v pohárech. Já se na to jdu podívat, protože to hraje u nás v Hradci, tak snad to urvou. No a my si pustíme další hudbu, Paula Stanleyho, Dimitri, nebo Billy Idol.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
7: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
9: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
11: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
12: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
13: Masters of Rock.
14: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratrného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
13: Masters of

0: S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Lyže?
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo?
2: Happy Sport.
1: Půjčovna?
2: Happy Sport.
1: Servis?
2: Happy Sport.
1: Bazár?
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě?
3: Happy Sport.
1: Happy Sport?
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.

0: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který si ale nemusíte dělat hlavu, od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: A to byl Paul Stanley. A my se od Paula půjdeme podívat na českou scénu, protože už tuhle sobotu 23. května začíná roky. Naše festival je taková putovní šňůra a bude v Českých Budějovicích, a to v pivovaru Samson. Bude se na vás těšit celý náš tým a festiákem vás provede naše Anabel, k tanci a poslechu vám zahrou Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trantenberg, Traktoři. No a jestli nemáte teda ještě plán na sobotu a chtěli byste s vaší partou tam jít a nechtěli byste přelejzat plot, tak se vyfojte s celou vaší partou a pošlete to na náš e-mail. Je to studio@rokovyradio.cz. Čím originálnější fotka to bude, tím lepší. A my to ve čtvrtek 22. května v 15 hodin vyhlásíme, kdo dostal lístky od nás s celou partou do Českých Budějovic.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A já vám pustím Halloweeny, Ingot, anebo teďka Rolling Stone.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Vidíš to?
6: Vidím.
7: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Už zase nejde internet.
10: A Wi-Fi je pomalá.
9: Ne.
11: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
12: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
13: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
11: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
14: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
15: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
16: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
15: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
17: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
18: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
19: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
17: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
11: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
2: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
9: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
10: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.
11: Zprávy. Hezké pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vláda dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin. Nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Stemmark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Na poslední čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem.
9: Rock Radio. Počasí.
12: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách, nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.
13: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
9: Rock Radio. Doprava.
12: Na D3 na trase Kaplice Mezno je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, protože je překážka na vozovce a je tam půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
9: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej poraz.
12: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho porazu s Danem za sebou. A já jsem tady před chvilkou četl takovou výbornou větu, tak jsem si říkal, že bych vás mohl vyzvat, abyste mi napsali a bude to. Jakou větu řeknete při řízení, ale i v posteli? Tak já teda vystřelím první. Hele, jak je to velký? Ukaž to. Tak to dej dozadu. No a vy mě zatím napište, co vás napadne, napište mi to na Facebook a já vám k tomu pustím nějakou hudbu, třeba Katapulty, Judas Priest anebo Joan Osborne.
9: Rock Radio.

0: To byly Katapult a Co rock and roll z roku 1989. A právě Olda Říha dneska slaví 78 let, on tam byl v té kapele od začátku 75. roku až doteď. Já jsem četl, že 16. května vlastně měli poslední koncert, protože pak oznámili pauzu na neurčito, takže kdo je nevěděl, tak já si už nestihne, protože pochybuju, že by ještě to dali dokupy. Někdo říkal, že ty koncerty už na konci stály za prd, Kamil na něm byl nedávno na Katapultech a říkal, že je docela dobrý, ale že na těch koncertech už se sedí, že už to je takový poklidný, což já chápu v 78 letech. No. Takže my si pustíme ještě nějakou hudbu, my jim přejeme za rokový rádio, nebo Oldovi všechno nejlepší a hodně zdraví hlavně. A já vám pustím Linkin Park in the End, pak budou třeba Rybičky, Nebeská prána.
1: Chcete si sednout tady, nebo...
0: Já vám pustím Linkin Park in the End, pak budou třeba Rybičky, Nebeská prána.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragboat.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
9: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
12: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
13: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutný Hoře. Čau.

až jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil jsi? A já na to, že kdeže? A já na to, že kdeže? Až budu jednou

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další den mistrovství světa ve Švýcarsku a od 16.20 hraje Finsko-Amerika, Kanada-Dánsko. Já myslím, že Fini porazí Ameriku, Kanada by v pohodě měla porazit Dánsko. No a večer nás zajímá, protože tam hrajeme se Švédskem a pak tam hraje Německo-Švýcarsko. To bude dost zajímavý zápas, protože Švýcarsko je černý kůň mistrovství světa, tak uvidíme. No ale ty Češi, to je průser, protože v sobotu proti tomu Slovensku, jak prohráli 3-2, tak hlavně tam chytal český golman, nevím, kdo to víte, tak vlastně Lukáš, co tam chytal, tak on byl v extralize v Litvínově, měl 10 zápasů odchytaných a vyhrál titul, což je vtipný, takže s Litvínovem vyhrál titul a pak byl 10 let pryč a začal reprezentovat Slovinsko. Takže Lukáš Horák, jednička Slovinska, vychytala Čechy. To je docela dost vtipný.
0: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
1: Máme se podempojit na další hudbu, čeká nás třeba Mňágáš, Jorb, Pain a teďka Queen a David Bowie a jejich Under Pressure.
2: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
4: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
5: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
6: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
7: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
6: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
7: No, to by šlo.
6: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
8: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
9: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
11: Nejlevnější pneu.cz.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragboat.cz.
12: Už vím.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
15: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
14: A tak to bude drahé.
15: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
16: Kontejnery Siegel, dobrý den.
17: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
16: A tomu říkáte problém?
18: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
19: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit pro lepší příběhy.

0: www.rockradio.cz Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
0: La Tropical!
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Yeso!
1: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
0: Awarashar!
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
4: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
7: Rock Radio. Zprávy.
8: Přeju hezké odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky místy způsobily škody pěstitelům zeleniny v Česku. Chladné počasí poškodilo třeba rané brambory a zelí, nedostatek vláhy zase cibuli nebo košťáloviny. Bilanci dopadů jarního počasí na pole se zeleninou nyní dává dohromady Zelinářská unie Čech a Moravy. V Británii sílí hlasy volající po návratu do Evropské unie. Bývalý ministr zdravotnictví Wes Streaming oznámil, že chce kandidovat na předsedu laboristické strany a nahradit tak stávajícího premiéra Keira Starmera. Uvedl také, že Brexit byla obrovská chyba a země by se měla do unie vrátit. Bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková se vrátila k závodění. Po mateřské pauze si na extralize družstev v Ostravě připsala výkon 53 metrů a 54 cm. V prvním startu od předloňského září absolvovala jen 3 pokusy a slavila vítězství.
7: Rock Radio. Počasí.
9: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
9: Na dálnici D55 je nehoda nákladního vozidla, co narazil do svodidel, je tam překážka na vozovce, tak čekejte, půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
11: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
7: Rock Radio. Rockovej poraz.
9: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rockovýho razu s Danem před sebou. No a já jsem tady vyhrabal perfektní věc. Royal Republic a jejich písničku Baby z roku 2016. Já jsem tu písničku slyšel, když vyskočila jako nová, tak já vám ji pustím, ať to tady pořádně rozpálíme.
7: Rock Radio.

0: nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek.
3: Motokeci,
2: setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Černovicích u Pelhřimova za 2 949 000 korun, louka ve Snědovicích na Litoměřicku za 250 000, pozemek k bydlení v Podhradí u Chebu za 2 311 550 korun, další pozemek k bydlení v Podhradí za 1 028 500 a rodinný dům v Kunčině na Svitavsku za 2 629 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.

0: He shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: A to byl Láďa Křížek a jeho Krejsen s písničkou Čarovná noc z roku 1990 a já doufám, že dneska český hokejisty čeká také Čarovná noc, že nedostanou od Švédu Křížek, takže hokejistům držte v 2020 palce, ať to vyhrajou. No a nás čeká poslední 20 minut rokového obrazu s Danem a než se s váma rozloučím, tak vám ještě pustím Guano Apes, Turbo, Sunrise Avenue anebo za chvilku Ospring. Tak se mějte hezky a čau.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenirkarna.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
7: vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Toto je?
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.

0: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená, smažák!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně stanovuje stát, půjdou opět nahoru. Litr benzínu může stát až 44 korun a 43 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku rezortu financí. Brno opět potvrzuje, že je městem budoucnosti. Záchranku a hasiče totiž do centra pouští chytré sloupky. Auta nově nemusí kontaktovat dispečink a tím se zkracuje doba zásahu. Jak to celé funguje, ví mluvčí magistrátu Klára Opálková.
2: Systém je založený na komunikaci mezi vozidlem a dopravní infrastrukturou, jako jsou třeba sloupky nebo semafory. Auto vyšle díky zabudované jednotce signál o jízdě. Systém vyhodnotí, že se jedná o oprávněné vozidlo, které může pustit a vyšle pokyn ke stažení sloupku.
1: Ten pak do půl minuty zase vyjede nahoru. Nejlepším českým prezidentem je podle Čechů i nadále Václav Havel. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Stemmark. Druhý nejlepší je podle občanů Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Ten se od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl na druhém místě. Pozůstatky keporka Katymiho zůstanou tam, kde je moře vyplavilo, tedy u dánského ostrova Anholt. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na mělčině na severu Německa. V květnu ji dobrovolníci odvezli zpátky do severního moře. Následně ale keporka uhynul. Tolik zprávy, hezký den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Venku dneska máme polojasno až zataženo a s postupnými přibývajícími hodinami se nám bude zatahovat více a více. V noci potom začne pršet a víceméně po celý den zítra v Čechách bude pršet. Největší bouřky nás budou čekat hlavně na severozápadě Čech v horských oblastech, dejte si na ně pozor a teploty se budou zítra pohybovat kolem 19 stupňů. Večer nám to padne asi na 7.
4: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
0: Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. Na silnici 38 v Mladé Boleslavi se srazily dva osobáky. Díky bohu je to bez ranění a zatím tam ještě není moc velká kolona, to už se ale samozřejmě za těch pár minut mohlo změnit. Na pražském okruhu na 22. kilometru ve směru na Barrandov, přímo na sjezdu z D5 je v sobě náklaďák s osobákem. Počítejte tam rozhodně se zdržením a radši, když tak si jste o něco dřív. Na silnici číslo 13 na 58. kilometru směrem na Vary je odstavený osobní vozidlo a dělá tam docela neplechu. Vyčuje kousek do silnice. Lidi to tam objíždějí, dejte si na to pozor, radši sundejte nohu z plynu. A vy, co jste projížděli Břeclaví a odvádělo vás to z ulice 17. listopadu kvůli nehodě, tak už je ta nehoda odstraněná a provoz už by měl být normálně v jízdním pruhu obnoven.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový odpoledne.
3: 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě startuje svoji první hodinku. Normálně je rokový odpoledne s Kubou a s Petrem, ale dneska bude jenom se mnou s Petrem a bude tomu ještě tak vlastně až víceméně do čtvrtka, protože Kuba nám prostě na chvilinku odjel. Odjel za teplem, no, samozřejmě mu to přejeme, jako já myslím, že bych ho pak možná mohl taky následovat, ale to samozřejmě ještě uvidíme. Každopádně dneska to bude mít docela dost našlapaný. Koukal jsem se, máme všechno před sebou a nudit se rozhodně nebudeme. Takže mějte nabitý telefony, nastražený uši a všechno tak, jak to prostě znáte. Teďka už se ale pojďme rovnou pustit další muziku. Čekají nás Velvet Revolver, taky Vohnouti s jejich Svazem českých bohémů. Kiss and Dynamite přijdou, ale teďka už se rozjíždí John Bon Jovi a Blaze of Glory. Tak pěkný rokový odpoledne.

15 hodin 20 minut k tomu a Velvet Revolver i Dave Dancer právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu. A samozřejmě máme tady zase další vyhlašování, protože tady pro vás mám zase další lístky. Na megakoncert Rybiček už v Kutný Hoře, už jsme jednou lístky rozdávali jsme je na pátek a teďka tady máme dokonce lístky na tu sobotu. Takže jestli chcete vidět kromě Rybiček, teda ještě Jaroslava Uhlíře, Kamila Střihavku, Byt číslo 4 a takhle a další, tak rozhodně vytáhněte Facebook, tam si najdete stránky Rock Rádia a napište mi zprávu, proč bych tyhle ty lístky měl dát dneska právě vám. Taky mi tam k tomu dejte ještě vaše telefonní číslo. Tam si najdete stránky Rock Rádia. A napište mi zprávu, proč bych tyhle ty lístky měl dát dneska právě vám. Taky mi tam k tomu dejte ještě vaše telefonní číslo. Ať vám odsud pak hezky z éteru.

0: Se května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
4: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Housebrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Masters of Rock.
10: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
9: Masters of Rock.
10: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
15: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
16: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
17: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
16: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
17: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
18: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
19: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.

0: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu, od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: Miloš Dodo doležal na zprávě, vysoudil všechny na Rock Radio, jeho písnička právě dojíždí teďka v 15 hodin a 38 minut. No a teď se pojďme podívat na hokej, ne?
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
0: Vypadá to zatím, no, tak jak to říct, no, po víkendu nás máme na kontě jednu výhru s Dánskem, která dopadla 4-1 a v sobotu jsme to bohužel projeli se Slovinskem, nekoukalo se na to úplně hezky, po prodloužení nám tam prostě ještě ten třetí gol dali a dneska nás čeká Švédsko. Uvidíme, jaký to bude, samozřejmě budeme si teďka v hokeji bavit vlastně každý den tady na Rock Radio, takže držme tomu dneska palce. Už jsem se koukal na nějaký články, jak to jako dneska vidějí. Kalous, asistent trenéra, už říkal, že prostě už to trošičku zrekapitulovali a mělo by to snad dneska dopadnout prostě o něco líp. Už našli ty chyby, které byly v tom zápase se Slovinskem a uvidíme, jak to dopadne. No, když si to porovnáme, tak třeba Švédi, se kterými právě dneska budeme hrát, tak ty už se nechali porazit Kanadou, který ale teda samozřejmě favoritem celého turnaje, ale třeba s Dánskem dopadli, myslím, že 6-1, no jako uvidíme samozřejmě, ale držíme našim klukům palce a uvidíme, jak to dneska s těma Švédama dopadne.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: Teď už se ale pojďme samozřejmě pustit další muziku. Advance, Daniel Landa, Battle Beast, anebo taky U2. Tohle to všechno vás čeká už za chvilku.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
11: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
10: Jak jsou ty trampolíny velké?
11: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
10: Trampolíny placené?
11: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
10: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
9: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
12: Lyže?
13: Happy Sport.
12: Dětské kolo?
13: Happy Sport.
12: Půjčovna?
13: Happy Sport.
12: Servis?
13: Happy Sport.
12: Bazár?
13: Happy Sport.
12: Šťastné dítě?
14: Happy Sport.
12: Happy Sport?
13: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
14: Happy Sport.
15: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
16: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
7: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, 3 sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
8: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
9: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
10: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
11: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
12: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. To je první zástupce současného šéfa štábu Karla Řehky. Pro Hlaváče ale nehlasoval ministr obrany Zuna. Na tiskové konferenci o tom informoval premiér Babiš. Návrh vlády musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Dlouhých 16 hodin trvalo restaurátorům, než dostali letku svaté Zdislavy z betonu. Tím je zalil zloděj, který ji minulý týden ukradl z baziliky v Jablonném Podještědí. Při vytahování ze schránky ji navíc ještě poničil. Odlomilo se 5 fragmentů. Nyní na restaurování relikvie pracují experti. Není jasné, kdy se do baziliky vrátí zpátky. Péče o druhé má smysl a vědí to i ve Zlínském kraji, kde startuje 10. ročník ankety ocenění pečujících osob. Návrhy nominací můžou lidé zasílat do 31. července. Koho můžou navrhovat, prozradí mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
13: Ocenění je určeno lidem, kteří v domácím prostředí pečují o člena rodiny nebo jiného blízkého člověka, který se kvůli zdravotnímu stavu neobejde bez pomoci druhých. Nejde přitom o profesionální pečovatele, ale o běžné lidi, kteří péči zvládají vedle svého každodenního života.
12: Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na podzim. České hokejisty dneska čeká 3. utkání na světovém šampionátu. Podní volna nastoupí ve Friburgu ve 20:20 proti prvnímu těžkému soupeři, Švédsku. Proti výběru Trekronor se pokusí odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Ze zprávy to vše, hezký den.
14: Rock Radio, počasí.
15: Momentálně máme venku polojasno až zataženo a samozřejmě s přicházejícími hodinami začne i déšť, který bude trvat celý zítřek, hlavně v Čechách. Bude zataženo opět po celý den a dejte si pozor na bouřky, hlavně na severozápadě. Venku je momentálně kolem 17 stupňů a večer nám to padne asi na 4. Zítra nás potom bude čekat kolem 19 stupňů a večer asi na 7 to spadne. Takže úplně nezahazujte ještě bundy.
16: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
15: Se podíváme, jaká je situace na silnicích. Na D5 na 67 km směrem na Prahu je odstavený náklaďák. Dejte se na něj pozor a radši sundejte nohu z plynu. V Brně v Husovickém tunelu se pohybuje cyklista. nevím, jestli už odtamtud konečně odjel, ani nejmak se tam dostal, ale každopádně i tak radši sundejte nohu z plynu. Na D8 na prvním kilometru směrem z Prahy je pro defekt odstavený nákladák a dokonce i vyčuje do silnice, takže tam můžete možná i počítat s nějakou mírnou kolonou. No a kolonou se určitě nezbavíte na pražském okruhu na 21. kilometru. Směrem na Modletice jsou tam sobě 3 osobáky a zdržet se můžete asi tak 20 minut.
16: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
15: Tak jo, máme tady 16 hodin 4 minuty k tomu a Brokový odpoledne právě pokračuje do svojí druhé hodinky. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba nám odjel trošičku za teplem a za trochou moře, ale rozhodně mu to samozřejmě přejem. Ale i tak tady mám pro vás další 2 lístky, tentokrát na megakoncert Rybiček. Už jsme jednou rozdávali na ten páteční den, tak teďka rozdáváme na sobotní. Bude tam ještě Jarda Uhlíř, Kamil Střihavka, Byt číslo 4 a tak dále a tak dále. Takže to rozhodně nenechte ujít. Stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook, na naše stránky Rock Rádia, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám, a taky k tomu nezapomeňte dát vaše telefonní číslo, ať vám pak hezky odsaď z éteru můžu zavolat. Teďka už se dáme další muziku, Halloween, Blackstone Cherry, anebo Nickelback, už teďka na Rock Rádiu.

0: Všechno nebo nic. Kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu 16 hodin a 18 minut k tomu. A není to samozřejmě žádnou náhodou, že Kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu, protože Olda Říha, jejich frontman a legendární jméno v české rockové muzice, dneska slaví svoje 78. narozeniny, takže my mu jako Rock Rádio samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Věděli jste o tom, že Olda už začínal vlastně v 16 letech hrát na kytaru? Opravdu. Hele, bylo to ve skupinách Meteor, Shadows a Memphis, že jo? Pak ještě prošel kapelama jako Black Stars, Cathedral, Mahago, a tak dále. Až pak František Ringoček vzal do jedné kapely, kde byl ještě s Jirkou Schellingrem a s Viktorem Sodomou. No a pak nakonec ještě opět vlastně hrál v Mahagonu a pak ještě najednou, a pak vlastně od roku 1975 Katapult. No tyjo, docela jako si myslím, že docela dozůstá kariéra. Samozřejmě ho známe, si myslím, snad skoro úplně všichni. A takže mu přejeme opravdu všechno nejlepší k narozeninám a zatím si pustíme ještě další muziku během toho, co ho můžete oslavovat. Sex Pistols, Medvěd 009 anebo Alice Cooper vás čekají už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr CZ.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží zí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihly.

0: za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yes,
6: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: God Save the Queen. Sex Pistols nám právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 16 hodin a 35 minut k tomu. No a já už mám výherce nebo výherkyně dnešních dvou lístků na mega koncert Rybiček, takže se s ním nebo s ní teďka spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Rádiu slyšíme společně.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už tohle nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
4: Trénírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trénírkárna.cz.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
9: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
15: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov-sulicka.cz.

0: Věčnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio.
1: Po malý pauzice jsem zpátky a nejsem tady konečně sám. Je tady stojí se mnou ještě naše posluchačka Kačka, která dneska dostala dva lístky. Nazdar, Kačko.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak prosím tě, mám velkou radost, že jsi napsala, protože jsi psala, že budeš mít velký deficit ve svém životě, pokud neuslyšíš Rybičky a Jardu Uhlíře. Prosím,
2: ano, ano.
1: Prosím tě, je to, chápu to teda správně, že jsi ještě na nich nikdy nebyla, bude to poprvé, anebo je tak, jako potřebuješ doplnit?
2: Rybičky, na Rybičky jezdím i chodím, že jsem Kutnohorák, takže tam
1: jasně.
2: Je to jasný, ale Uhlíře jsem ještě nikdy naživo neslyšela.
1: Hezky.
2: A to se strašně těším.
1: Hezky, no tak to mám radost, že teda dneska skončily lístky opravdu ve správných rukou. Prosím tě, a ještě mi prozraď, koho si sebou na ten koncert vezmeš, když máš ty lístky dva?
2: No já se vezmu určitě manžela.
1: Hezky, a už jsi mu to říkala, už o tom ví, nebo je to ještě překvapení?
2: Ne, ví, protože jsme zrovna na dovolení, teď jsme přijeli, takže
1: hezky.
2: Měl strašnou radost.
1: Hezky. No tak to jsem rád, že jsem vám mohl udělat radost. Prosím tě, pořádně si ten koncert oba dva užijte a když tak nám pak pošli nějakou fotku, jak jste si to užili.
2: Určitě pošlu.
1: Tak jo, díky moc a měj se krásně.
2: Taky díky.
1: Ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
1: Bylo vidět, že o Rybičky máte docela dost velký zájem, že těch zpráv dneska přišlo fakt docela hodně, ale nebojte se, budu je rozdávat úplně celý týden, takže rozhodně to zkuste třeba zítra, anebo pozejtří, anebo i pozejtří. Prostě tady těch lístků ještě máme dost. Teďka už se ale pojďme vrhnout na další muziku. Vrv, Amorphis, anebo Kabáti, teďka to rozjedou s jejima houbama magickýma, tak jdeme na to, rokový odpoledne pokračuje dál.
3: Už budem spolu navždycky hledat houby magický. Má dobrá ženo, bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.
8: Rock Radio. Zprávy.
9: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Regulace cen pohonných hmot se nově bude vyhlašovat na základě nařízení kabinetu. Vláda to dneska schválila. Opatření bude platit do konce května, jak na tiskové konferenci po jednání kabinetu uvedla ministryně financí Schillerová. Zdůraznila, že na způsobu výpočtu maximálních cen paliv a na jejich zveřejňování se nic nemění. Soud zprostil bývalého poslance Dominika Ferryho obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že si Ferry v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Podle soudu ale skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný. Klíšťata ve městech jsou dvojnásobně infikovanější než v lesních lokalitách. Čtvrtina z nich boreliózou. Kvůli testování je důležité hlásit nalezená klíšťata prostřednictvím mobilní aplikace Klíšťapka. Jak funguje, vysvětluje mluvčí státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
10: Zadávání probíhá pomocí jednoduchého interaktivního formuláře, kde zadáte geografickou polohu klíšťete a můžete také přidat jeho fotografii. Doporučujeme využívat v aplikaci variantu registrovaného uživatele. Takové zapojení totiž poskytuje další funkci.
9: Podle dat je zatím více než 30% klíšťat ze soukromých zahrad a dalších 10% z chat a chalup. S komplikacemi musí počítat řidiči na západě Čech. Ředitelství silnic a dálnic totiž kvůli opravě uzavřelo most Třemošné za Plzní na hlavním tahu 1/27 na Plasy, Žatec a Most. Tisíce aut tak musí do srpna jezdit průtahem přes město. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
8: Rock Radio, počasí.
11: Venku máme dneska zataženo a bude tak tomu i na několik nadcházejících dní. Pršet dnes ještě nebude, ale v noci začne a bude pršet celý zítřejší den. Hlavně v Čechách, a to hlavně na severozápadě a také na jihu. Na severozápadě si dejte také pozor na bouřky. Teploty se dnes pohybují kolem 17 stupňů a večer nám padnou asi na 4. A zítra to bude kolem 19 stupňů a večer to padne asi na 7.
12: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
8: Rock Radio. Doprava.
11: Dejte si pozor na náměstí Vélevého v Liběchově, kde jsou u sobě dva osobáky. Zatím tam kolona není, ale za těch pár minut, než jsem si to psal, se to mohlo už taky změnit. Na D1 na 370. kilometru směrem na Polsko jsou u sobě tři osobáky, takže tam můžete počítat už docela dost začínající kolonou. Na silnici 125 u Zbizub havaroval osobák na bok. Na místě akorát záchranka, je tam kolem toho taková chaotická situace, být vám tady tomu místu úplně vyhnu. A na D1 na 196. kilometru směrem na Prahu se pohybuje někdo mezi jízdníma pruhama. Prosím vás, oči na šťopkách a sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie.
13: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
11: 17 hodin a 4 hodiny k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Dneska slaví svátek Nataša, takže všem Natašám samozřejmě přejeme za celý Rock Radio všechno nejlepší. Doufám, že si to užíváte a doufám, že to hlavně užijete s další rokovou muzikou, kterou vám pustíme. Taky tady v té hodince něco řekneme o akcích, které připravujeme na celý léto. Asi už možná i tušíte, o čem mluvím, že jo? Mrk, mrk, ale na to si ještě chvilinku počkáme. Zatím nás čeká Anna Johnson, Panoptico anebo Hollywood Undead, tak pojďme rovnou na to.

0: Marilyn Manson a Sweet Dreams Are Made of This právě teďka dojíždí na Rock Rádiu tady tím kvílením tyhletý kytary. A já pro vás zase něco mám, kamarádi. 23. května, tuhletu sobotu, totiž zase startujou naše rockiny. Na takový ten náš putovní festival, který vždycky jede přes celý léto a budeme začínat právě v Českých Budějovicích. Takže doufám, že se tam, že tam všichni uvidíme, protože tam bude celá naše parta, prostě moderovat to bude Anabel, budou tam ještě Alkehor, Horký Žeslíže, Dimity, Trautenberg a Traktor. Docela si myslím, jakože docela nabitej line-up. No ale hlavně, můžeme tam poslat i jako jednu partičku od vás, jo. Ale funguje to asi takhle. Když se vyfotíte s vaší partou a uděláte nějakou fotku, fantazii se meze absolutně nekladou, která se nám bude líbit a pošlete to do čtvrtka 22.5. do 15 hodin, tak my tady pro vás budeme mít připravených 10 lístků na Rockin do Českých Budějovic. Tady stačí se akorát takhle vyfotit, poslat nám to na náš mail studio@rokovyradio.cz a tam si potom vybereme ve čtvrtek nějakýho výherce a v pátek v rokovém rozjezdu se to vyhlásí, kdo to vyhrál a bude tady na vás čekat 10 lístků. Takže rozhodně neváhejte, fantazii se meze nekladou.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Teďka už si ale poslechneme další muziku. Čekají nás Boston, taky Rob Zombie anebo Olympic a Jako za mladá. Tak jedem, ne?
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražské? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Můžete letět přímým letem až

krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Polka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Post na Modern Feeling právě teďka dojíždějí na Rock Radio. 17 hodin 38 minut k tomu, no a to už samozřejmě značí rychlej konec rokovýho odpoledne, za chvilku už bude rok na přání a už je tady Jirka, nazdar, nazdar.
1: Nazdar, nazdar. Hele, tak ten název té písničky, to mi připomnělo, taky je tam název Feeling, ve. Bylo to často v televizi. Ne. Začínalo to Hugačaga, kamaráde.
0: Jo, I can't stop this feeling. I can't stop this feeling, no jasně, Blue Suede, že jo.
1: A Hooked on Feeling.
0: Hooked on Feeling, ano, ježiš, ano. Ale to je výborná písnička, tyjo, tu mám rád. Je tam, jak tam krásně, jako je takový rozdíl mezi tím intrem a zbytkem té písničky, víš, začne ti hrát Hugačaga, Huga. A najednou se pak rozděle vlastně hrozně fajnová písnička. My jsme tady mohli tak, to, já nevím, co tady máme, ale mohl bych si o to někdo napsat. Možná, ne?
1: Jestli to tam je,
0: hele, můžete to klidně vyzkoušet, samozřejmě příští dvě hodinky už jsou ve vaší režii, ale já vám teda ještě pošlu něco od sebe tady posledního, jo, máme tady ještě Linkin Park, Rainbow, Placebo, no a taky Iné kafe ještě s jejich růžovou zahrádou, tak si to pořádně užijte a my se slyšíme normálně zase zítra. Jasně, si to užij.
1: Taky, můžete, volejte a tamhleto.
0: A já se s váma slyším zase od 3 zítra, tak čus.
1: Ahoj.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
10: vybrat dobrý materiál
9: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Už zase nejde internet.
8: A Wi-Fi je pomalá.
7: Ne.
9: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
8: Yes!
10: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
8: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
9: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
11: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: podvečer přeje Eliška Votrubová. Miroslav Hlaváč je podle Hradu dobrý kandidát do funkce náčelníka generálního štábu. Podle hradní kanceláře je prezident Petr Pavel připraven Hlaváče do pozice šéfa armády jmenovat. Kandidáty navrhl vládě ministr obrany Zuna. Pro Hlaváče ale na rozdíl od ostatních členů kabinetu nehlasoval. Nehoda dvou osobáků komplikuje dopravu na D1 za Brnem. Bouralo se na 208. kilometru ve směru na Ostravu. Dálnice byla víc než hodinu zavřená. Teď už auta projedou aspoň jedním pruhem. Při nehodě se zranila jedna žena a skončila ve Vyškovské nemocnici. S jarními mrazíky měli problém taky zelenáři. Chladné počasí místy poškodilo třeba rané brambory anebo zelí. Sucho a nedostatek vláhy zase košťáloviny, jak potvrzuje tajemnice Zelenářské unie Čech a Moravy Zuzana Přibylová.
1: Hodně poškozeny byly rané brambory, které poměrně rychle zregenerovaly. Nicméně můžou být lokálně opožděné sklizně právě v těch místech, kde ty porosty byly poškozeny. Sucho nám komplikovalo naše pěstování v podstatě jen okrajově, protože většina ploch zeleniny je pod závahou.
0: Sucho neprospělo zejména jarním obilovinám, což bude mít negativní vliv na množství a kvalitu letošní sklizně. Léto se blíží a hygienici spustili testování vody. Začali s tím třeba v Olomouckém kraji. A podle prvních letošních rozborů je voda ve Štěrkopískových jezerech Poděbrady i na Plumovské přehradě vhodná ke koupání. Obě místa budou hygienici monitorovat po celé léto. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak děkujeme ti, Eliško, za zprávy a pojďme se podívat, co nám předpovídá Český hydrometeorologický ústav na zítřek, tedy na úterý. Mělo by být oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností bouřky. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat okolo 22 stupňů a v 1000 metrech na horách pak bude stupňů 12.
4: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V ulici Nárožní v Praze se srazilo osobní auto s cyklistou, na místě je záchranka i policie, pozor na to. Na D1 na 182. kilometru na trase polsko-státní hranice směr Praha je nehoda. Neprůjezdný pruh díky nehodě dvou osobních aut, tak buďte opatrní. No a na D0, čili na Pražském okruhu na 19. kilometru na trase Modletice Ruzině před sjezdem na Ořech směr centrum je nehoda nákladňáku s osobákem, tvoří to překážku na vozovce, počítejte s kolonami se zdržením a projíždějte opatrně. Ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku.
5: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
2: Rock Radio. Rock na psání.
3: Námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, no a na palubě Rock Radia, na palubě týhletý pirátský lodi vás opět vítá po víkendu, doufám odpočatý, váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak jo, pojďme to zase s novým pracovním týdnem opět rozjet, máme tu rok na přání, 2 hodinky na to, abyste se mohli po práci řádně vyřádit, myslím aspoň hudebně, volejte mi na 725844424, pište na Messengera a do mailu, no něco si přejte. No a já vám na úvod pustím počmárný biznesmeny Kysáky, jejich pecku Crazy Crazy Nights a během týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak jo, Crazy Crazy Nights, pokud vaše noci o víkendu nebyly dostatečně šílené, pojďme si udělat dnešní večer dostatečně šílený. O to by se rád postaral David, který se mi sem dovolal jako první vlaštovka a říkal, že by chtěl ženušku, která se sluní Dášenku, přemluvit k tomu, aby si s ním zahrála čertovy obrázky. Tak to bys měla, Dášo, udělat. No a tak hrát se dá o cokoliv. Rozumíte. No, i v pondělí může být středa. No a k tomu si dáme alkohol a život je krátký a to je pravda.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: byli Piráti Aylstorm a P-A-R-T-Y, což znamená party, přátelé. Tak jsme to rozjeli pěkně, dozvěděli jsme se, že život je krátkej, proto jsme si dali party a teď bychom se mohli taky k sobě trošku přitulit. Aspoň takhle by od to stály tady mailisti, konkrétně Veronika Drofová mi psala maila. Prosíme o zahrání písničky od Whitesnake Is The Slav pro naši kamarádku Melomanku Jarušku Pelikánovou z Horní Břízy. Milá Jaruško, ke včerejším krásným kulatým narozeninám ti přejeme vše nej, hlavně hodně zdraví a tě život a rok stále baví, máme tě moc rádi. Patrik s rodinou, Veronika s Ládíkem a Jiřinka ze Švýcarska. Zdravíme do Švajců, zdravíme do Horní Břízy a Jarušce přejeme taky a zpětně hodně štěstí, zdraví a kopec srandy na vrcha. Teď si pojďme zaploužit.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
4: A to je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
2: Ventilatory.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
7: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních

0: CZ.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Dva gentlemani a velikáni muziky, starý netopej Ozzy Osbourne a taky pan obrýlený gentleman velejemný Elton John a jejich společná práce Ordinary Man, vidíte. Zdánlivě to dohromady nejde, ale nakonec prakticky ano. No a teď si dáme věc, která je nepopiratelná, jasná, jak facka. Volal Jára, bratra našeho nejmladšího plavčíka Adámka, že je zrovna na výletě a že by strašně chtěl teď Pétě nechat zahrát. Kdo ví, jestli od kabátů. No tak to Péťo, to je pro tebe.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a

Tady nám dohrávají Offspring Last of American Girls a my si dáme nějaký Faith No More, o kterou tady stála, teda o písničku od Faith No More tady stála Dorota B. Napsala, dobrý den, můžu poprosit písničku pro Mirku z Kanic, Faith No More, Ashes to Ashes, poslouchá vás každý den v práci, díky. Tak hele, Mirko z Kanic, ať se ti dobře pracuje, ať to máš rychle za sebou a tady jsou tvoji oblíbený Faith No More a Ashes to Ashes z 97.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce, úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha, tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
7: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
13: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
14: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
15: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
14: A tak to bude drahé.
15: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
16: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
17: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: Rocková, nebo chcete-li grungeová hymna 90. let, Smells Like Teen Spirit a samozřejmě Nirvana. No a teď si dáme něco echt českýho, volal mi Marcel a říkal, že by si dal fakt něco echt českýho, vzhledem k tomu prej, můžu říct takhle, co zkazuje Marcel, co zasraz se chystá v Brně příští víkend, tak ať si uvědomíme, kdo jsme, tak něco pěkného českýho, tak jsme vybrali Českou krajinu od Dana Landy a víc k tomu říkat nebudu.
1: Rok na přání. Rock Radio.

jak pára, ztracený ráj, předťatá čára, posvátný háj, popel a prach, plačící země, neklid a strach. Hluboko v zemi šperky bojů a v nich ty staré duše spí. O runách markomanských vojů Pergamen báje vypráví. O slzách čarodějů Čechů, když svaté stromy kácely,

zmizel jak pára, ztracený ráj, přeťatá čára, posvátný háj, popel a prach, plačící země, neklid a strach. Až porozumíš modrý vodě a usneš v lese na mechu, elf pozná, že ty nejsi zloděj, kouzlo ti vetkne do dechu. Snad někdo najde skrytý pramen, snad jednou projde branou bran. Tam za tmou svítí věčný plamen, jenž uzdravuje zemi z ran. Posvátný háj zmizel jak pára, ztracený ráj, přeťatá čára. Posvátný háj, popel a prach, plačící země, neklid a strach. Posvátný háj, i ústa svatá, bytostem všem, katem je sťatá. Ztracený ráj, přeťatá čára.

Tak, doufejme, že nám česká krajina nezmizí jak pára. Tohle byl Dan Landa a vy mě teďka pište na náš Facebook, to znamená na Messenger nebo do mailu, jak chcete. Pokud chcete zahrát píseň po 7 hodině dneska Sichr VIP, tak mi tam pište vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načapat. Je to jednoduché, teď si dáme zatím Of Monsters and Men a jejich Alligator. Rock Radio.

0: Tak to byl Of Monsters and Men, Alligator, a my si dáme ještě jednu krásnou záležitost, taky českou, koncem hodinky, volá mi Jirka od Strakonic, že bych chtěl Vláďu Mišíka pro všechny posluchače, kdo ještě pamatují starý dobrý časy, a taky nějak vyjadřoval prostě takovýto zklamání, proč vlastně těma klíčema zvonil. Ale nechme to bejt a pojďme si zaspomínat na starý dobrý časy a stříhali do hola malýho chlapečka hlavně.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Je 19 hodin přesně a posloucháte Rok na přání na vašem českém Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock na přání.
0: Tak jo, dnešek byl opět dnem, kdy vaše zadání na jazyk pro časové znamení už tu buď byla v brzké minulosti, a nebo byla zcela neproveditelná, nebo přišla pozdě. Tak jsme to dali radši hezky česky, tak je to stejně dobré. A my si minutku po 19. hodině rozjedeme hned druhou půl našeho roku na přání a dáme si Škorpíky a pecku Rhythm of Love. No a potom tady bude jedno speciální přání.

0: Nádhera. V rytmu lásky jsme se přenesli do druhé poloviny našeho roku na přání. No a velmi pozorná byla posluchačka Klárka Malá, která si všimla, že se minulou hoďku, když jsem ohlašoval písničku American Girls, tak nebo The Last of American Girls, tak jsem místo Green Day řekl Offspring. Ano, je to pravda, protože zrovna si někdo právě Offspring objednával a já jsem koukal, kam je, tak jako zařadím. No a zařadil jsem je do téhle hodinky, takže o Offspring nepřijdete, to je jasný. No a tak mi to nějak ta huba takhle přehodila. Ale samozřejmě to byl Green Day. No a za tu pozornost si Klárka Malá taky něco zaslouží. Tak bych chtěla prej slyšet jakoukoliv verzi pecky Wicked Game. Tak já jsem říkal, no tak Him, Ville, Valo, no tak toho už asi máme jako dost, to známe. Tak co si dát originálku od Chrisa Isaaca z roku 1987? Ona mi Klárka stejně jako nějak dávala na srozuměnou, že má takovou melancholickou náladu, tak si pojďme dát takovou noárovku. Já nechci nikoho nabádat ke konzumaci čehokoliv, ale teď by se tak hodilo si jako zatáhnout, nebo si nasadit aspoň ty čtmavý brejle, takhle si nalejt nějakýho jako fakt dobrýho panáka a k tomu si dát ten kouř dlouhej, jako, a poslechnout si tuhle písničku.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: půli našeho oblíbeného večerního pořadu Rok na přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem na vašem oblíbeném Rock Rádiu dohráli Amaranth, tak si dáme konečně ty Offspring, který jsem tak krásně poplet minulou hodinu. Vyměnil jsem je omylem za Green Day. Tak teď to budou určitě Offspring a ty si přál právě David pro svoji maminku Alenku a říkal, zahraj tam, co uznáš za vhodný. Tak já jsem vybral starou dobrou pecku Self Esteem. To je pro tebe, mami.
1: Rock Rádio. Rock Rádio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byla, byla.

0: Tak to byla Whiskey in the Jar. Na zdraví vám přeje Metallica a samozřejmě taky Rock Radio. No a dáme zase nějakou českou píseň. Psala Aninka Iglová. Ahoj, mohla bych poprosit nechat zahrát song od kapely Harley. Nejsem zklamaný a bylo by to pro všechny rockery a rockerky a taky pro ty, co musí být v práci. S pozdravem, Aneta. Děkuji. Krásné, stručné, jasné. Tak nebuďte zklamaný, že jste ještě v práci, protože snad dostanete zaplaceno a ta práce, co vím určitě, tak jednou skončí. A když ji odvedete dobře, tak budete mít skvělý pocit. No ne.
1: Rok na přání. Rock Radio.
2: Nejsem zklamaný, ani zrazený. Jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamaný, ani zraněný. Ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

0: Takže rád s oblibou říkám a bývalý kutrnáč Bon Jovi a Living Proof. Tak máme živý důkaz toho, že zázraky se dějí, přátelé, a tím živým důkazem je náš posluchač, známý to sauner od Prachatic Milan, kterýmu se našel pes, nebo on si ho našel. Síla sociálních sítí mi i děkoval, že jsem to říkal v rádiu, tak třeba to někdo právě zaslech. No a našel mu pejska, prý nejezdil asi 300 kilometrů, sám pes ušel 50 kilometrů. A proč se to stalo? Je to německá ovčanda a samozřejmě se spustila s podvraťákem od sousedů a řekli si, že spolu zdrhnou. Tak 4 dny normálně nebyli k nalezení, až je Milan natrapíroval, je samozřejmě strašně šťastný a už jsou oba doma, ty milenci. Tak já jsem říkal, hele, on říkal, hele, já ani nevím, co chci zahrát, já jsem strašně šťastný. Tak já jsem říkal, hele, tak dobře, tak ty tvý čubě něco pěkného pustíme. No a tak jsem tady pátral, co by tak jako bylo aktuální a co by tak jako sedlo. A já si myslím, že na tuhle celou situaci se hodí žlutý pes a pecka náruživá. To je pro tu vaši čubu jako dělaný.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Tlačíš?
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
8: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr, CZ.
10: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: Máte Polazíno správně na vaše oblíbené rock rádio a posloucháte pořad Rok na přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Tak, další přání bude naprosto klasický, dovolal se nám Martin, který by chtěl pstrýce Prota zahrát a od něj píseň bude nás slyšet a bude to pro naziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře, jako vždy pro slušný rockery a rockerky. Tak tady to všichni máte.
1: Rock rádio, rock rádio, rok na přání.

hodin a je tu opět konec našeho pořadu Rok na přání pro dnešek. No a jak se budeme loučit? Dneska se budeme loučit naprosto tradičně, o což se postarala naše posluchačka Lucka, která napsala: ahoj kapitáne, zdravím, poprosím, zahraješ mi cokoliv od kapely Slayer. Pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe hezký večer. Děkuju moc, Jirko. Tak to se zrovna hodí, protože jak tak koukám na svoje ponožky, tak mám zrovna na sobě ponožky Slayer. Tak to je krásný závěr, krásně se nám to spojilo. My si dáme pečku Spill the Blood. No a s tou se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer a těším se opět zítra, tedy v úterý po 18. hodině u Roku na přání. No a do té doby se mějte, jak chcete.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu jednou spát.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Oslavit 30. i 31. narozeniny v jeden den stejného roku, to můžete jen na pražské Markétě. Již po 30. se tam tuto sobotu sjede plochodrážní elita, ale protože v době covidu se jel hned dvojzávod, tak to bude zároveň 31. klání. Polští fandové určitě odezvou Bartka Zmarzlika, Kacpera Vorinu, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Příznivci protinožců se mohou těšit na Bradyho Kurtze, Jasona Doyla, Maxe Fricka a Jacka Holdra. Švédy reprezentuje nestárnoucí Freddy Lindgren, Dánsko pak Michael Jepsen Jensen a Leon Madsen. Svou českou premiéru si mezi elitou odbude ukrajinská kometa Nazar Barnický. Důvěrně zná ovál na Markétě naopak Andřej Slebeděv. Británie pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta a Dana Bewleyho. Tím 16. do elitní party bude český jezdec Honza Kvěch.
2: Ahoj, tady Honza Kvěch. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat 23. května na stadion Markéta Praha, kde se budu snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu. A budu se na vás těšit na stadionu.
1: V sobotu ve 2 odpoledne zaburácí motory, aby si jezdci v kvalifikaci zabojovali o startovní pozice. Potom vás čeká tradiční autogramiáda, focení s jezdci, předzávodní show a úderem 19. začne závod. Vítěze pak budeme znát krátce po 21. hodině.
0: Rock Radio Motokeci.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
1: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
2: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Alice?
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Já mám zítra ráno stání.
1: No jo, ale když já mám stání dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio. Konec legra.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro. Před nájovnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna?
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
2: Mládenci, změna! Ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel. No. Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou no. je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
3: No jistě.
2: A mohla by ho vidět.
0: Rock Radio. Konec legrace.